od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

Dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět nabídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a sloup John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

dozněla další dvojice písní. The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do top ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byly The Doors po čtvrté, co znamená to Break on Through to the Other Side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pita Seegra. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho strudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl. Vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden, no ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera, ono to jezero bylo. Asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam budou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poslouchá, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli jenom jeden. Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panovi Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdolnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo?
6: No,
4: už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap se nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře,

0: se okovy plné vody, my jsme s bratřičkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky, plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído, sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvětový košel, a povídá, kerej vůl, a tati nedělá.
1: Humoriáda.
2: Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
3: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, tedy jako jinoch,
2: ano.
3: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Jo?
3: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
3: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
3: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
3: to
2: tady úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
3: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
3: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
3: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, na...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte? To je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným, ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let, teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale Takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, natáčeli, ano, v jednom z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi úplně prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze. Asi tak kolem půlnoci to konečně našel. Zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, takže víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka. Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohli byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bot.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01104, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel dobré jenom bylo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: jo. Klipu ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Jo? Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No, tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají takové, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako nějaký exhibicionista. Já start, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Honza Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě čeká odvlhčení. Potravinářská inspekce nařídila stáhnout z prodeje biokaši pro batolata, která obsahuje toxiny. Fotbalistům brněnské Zbrojovky patří po výhře nad Hradcem průběžná třetí příčka prvoligové tabulky. Očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Další opravy kostela svaté Kateřiny chystají v Havlíčkově Brodě. Budova potřebuje hydroizolaci, odvlhčení podlahy i pokládku nové pochozí plochy. V tuto chvíli je totiž uvnitř památky pouze hliněný povrch. Práce budou pokračovat v příštím roce.
2: V první fázi oprav nechala radnice na památce zrekonstruovat střechu. Teď ji tvoří nový modřínový šindel. Opravy zatím vyšly na 2,5 milionu korun. Odvlhčení a zasíťování objektu má odhadem vyjít na další 4 miliony. Doplnění inženýrských sítí má do budoucna zajistit i možnost zřízení sociálních zařízení. Dělníci budou muset také na budově zajistit praskliny. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc alfatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Turisté si pobyt budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
3: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil. My jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem. Tam nám chyběla od těch hráčů větší odpovědnost s tím něco udělat.
1: A Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Velkém Meziříčí teď mají 10 stupňů, v Košeticích 15. Očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám dobrý den, ve čtvrtek 3. září máme 4 minuty po 5. hodině. Bronislav slaví svátek, moderátor Alexandr Hemela 74. narozeniny. Tak vám, pánové, blahopřejeme, užijte si svůj sváteční den. Před 1725 lety vznikl stát San Marino, před 15 lety se biker Jaroslav Kulhavý stal jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. No a připomínáme si i svátek svatého Řehoře Velikého, patrona hudebníků a zpěváků. Tak zpěváků tady dnes ráno budeme mít hodně. Petra Jendu ze skupiny Olympic, krásnou neznámou, Michala Malátného ze skupiny Činasky Můj svět. A teď je tu Vaby Daněk.

ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

strach, ať se na ducan zvýší, vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

0: Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho, jo ho, jo ho.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: To byla skupina ABBA v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Máme čtvrtek 3. září, dnes čekáme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia a foukat má slabý proměnlivý během dne mírný západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšiřuje, co přinese nové zázemí dětem, jejich rodinám i odborníkům, kteří jim pomáhají a proč bylo rozšíření centra potřeba. To všechno probereme už ve čtvrtečním dobrém dopoledni. K mikrofonu jsem si pozvala doktorku Ljubicu Váchovou Novákovou, ředitelku mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava a magistru bakalářku Evu Libaňskou, psycholožku ve speciálně pedagogickém centru Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

5:20 je čtvrtek, je 3. září, blíží se říjen, 9. a 10. října nás v Česku čekají volby. Jeden ze tří nejdéle sloužících starostů na Vysočině už nebude obhajovat svoji funkci do komunálních voleb, ale nejde každý osmý předák. I o tom po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina bude hovořit Daniel Zach.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, jsou tu krátké zprávy a Jaromír Kulhánek. Půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Odborníci se dohodli na podobě fasády brány Matky Boží v Jihlavě. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Po více než 100 letech se tak změní její vzhled. Už teď překryla dříve odhalené kameny ochranná omítka, přes kterou stavbaři nanesou další nátěr. O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S plánovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně 2 lidi a dalších 5 zranil. Po smrti je také útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou 3 policisté, všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Podle obyvatel domu byl podezřelý známý tím, že se předváděl se zbraní. Tenisté Jiří Lehečka a Karolina Muchová jsou ve 3. kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do 2. kola, ve kterém naopak prohrála Karolina Plíšková. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Provoz na dálnici D1 na Vysočině je plynulý a bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme teď hlášené ani z ostatních silnic kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si včera Joža Kolář povídal s juniorskou mistryní světa v silovém trojboji Terezou Březkovou. Z jakých disciplín se toto zápolení skládá a jaký nový světový rekord vytvořila? I to si připomeneme už za chvíli. Je 5:33, já jsem Robin Šalamon. Dobrý den.

0: To byl Karel Zech, dospíval v 5.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Tereza Březková z Borů na Žďársku se před několika dny stala v Jihoafrické republice juniorskou mistrní světa v silovém trojboji. Do studia Českého rozhlasu Vysočina dorazila den po návratu z letiště.
1: Tak jde vlastně o tři disciplíny, o dřep, bench press a mrtvý tah. Dřep si můžu představit jako klasický dřep, jenom...
2: Ano, to i my si představíme, a to, ale asi neděláte klasické dřepy, máte asi něco v rukách, že?
1: Ano, přesně tak. Vlastně na zádech máme osu s kotoučema a děláme tedy dřep jakoby se závažím s nějakou váhou určitou. U bench pressu, tak tam jde vlastně o to, že ležíme na lavici a nad sebou, nad hrudníkem držíme opět tu osu s tím závažím.
2: Osa se závažím, to je taková ta tyč a na konci jsou takové ty ty kruhy těžké.
1: Přesně tak, tak. A tam jde vlastně o to dostat tu osu na hrudník a pak zase zpátky do té původní pozice. A u mrtvého tahu, tak tam je to jednoduché, tam vlastně ta osa s tím závažím, tak tu jenom zvedneme ze země, aby jsme se dostali do vzpřímené polohy.
2: A tam se nějak sčítají ty kilogramy, nebo jak to tam funguje? A jak třeba u těch dřepů, tam je daný čas, že musíte za půl minuty něco zadřepovat, nebo jak to je u těch dřepů?
1: My vlastně na každý ten pokus máme minutu, může se to zdát jako krátký čas, ale je to naprosto dostačující. Potom na každou tu disciplínu máme tři pokusy. Postupně navyšujeme váhu na čince u každé té disciplíny a na konci toho závodu vlastně se sečtou všechny ty tři disciplíny dohromady a to dává náš total, který potom vlastně určuje naše pořadí.
2: A vy jste udělala zajímavý total, protože máte hezký součet, nejen že jste vyhrála, ale zároveň jste vytvořila nový světový rekord.
1: V
2: této kategorii. Kolik těch kilogramů celkem jste takhle, jak to říct, navzpírala, nebo natahala, nebo
1: nazvedala? Je to teda 620 kilogramů dohromady, což, jak už bylo řešeno, je teda nový světový rekord mojí kategorii.
0: Tak to řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina juniorská mistryně světa v silovém trojboji Tereza Březková z Borů na Žďársku. Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšiřuje, co přinese nové zázemí dětem, jejich rodinám i odborníkům, kteří jim pomáhají. A proč bylo rozšíření centra potřeba? To po 11. hodině probereme s hosty, kterými budou Ljubica Váchová-Nováková, ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava a psycholožka Eva Libánská.

0: 5.45, přejeme vám všem pohodové čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: 3. září bude na Vysočině většinou oblačné až polojasné, výjimečně se mohou objevit přehánky, teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni Celsia a foukat má slabý, proměnlivý, během dne mírný západní vítr. Za chvíli tady na Českém rozhlasu Vysočina přivítáme makovičky, obcházíte papírnictví a dětem plníte aktovky. My jsme se na to, co do aktovky patří, zeptali makoviček. Odpovědi uslyšíte už za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tam také můžete dát i pravítko, pití,
1: jako svačinu, takový ty sešity,
2: penál.
1: To je takový jako nazyk, taková krabička, do které se dávají tušky, pravítko a tak.
2: Guma, lepidlo, ořezávátko.
3: Nějaký barvy na papír na výtvárku.
2: I nůžky.
4: Nějaký pastelky nebo třeba i svíročňovat.
5: V aktovce můžou být sešity, štětec, tempery a gumu.
0: Taky čip, to tím se otevírá skřínka.
6: Jakou máte aktovku?
7: Já mám po segře takovou motýlkovou.
0: Já mám minecraftovou a náhradní styčovou.
8: Makovičky.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: prostredíči. Začal nám školní rok, dávajte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: I ve čtvrtek 3. září hrajeme písničky, které nestárnou. Po 6. hodině uslyšíte třeba Michala Tučného a Boty z kůže toulavejch psů.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Odsouzení z Vysočiny budou pomáhat při přírodních katastrofách. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle nich se sníží flexibilita trhu práce. Plzeňští hokejisté rozehrají nový ročník Ligy mistrů. Očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Odsouzení Sara Potic a Světlé nad Sázavou budou na Vysočině pomáhat při krizových situacích. Kraj s vězeňskou službou uzavřel memorandum o vzájemné spolupráci. Bezplatnou pomoc se využívat třeba při průmyslových haváriích, povodních nebo jiných živelných pohromách. V minulosti už odsouzení takto pomáhali například při likvidaci ohniska ptačí chřipky, pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z hnutí ANO.
3: Pokud dojde k nějaké mimořádné události, je jedno, jestli to budou vězni ze Světlí nebo z Rapotic nebo z nějaké třetí věznice, nám jde o tu okamžitou pomoc, tak jak to bylo právě při likvidaci té drůbeže. A ty vězenkyně, které, nebo vězni, které jdou do terénu, tak vybírají se s těma lehčíma trestnýma činnostma.
2: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce také snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
4: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
2: Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Sport. Po 7 letech si hokejisté Škody Plzeň zahrají Ligu mistrů. V úvodním duelu přivítají na svém ledě odpoledne od 17:30 švédského vicemistra z Rögle. Kádr Západočechů se hlavně v ofenzivě v létě příliš nezměnil. Jako kapitán povede tým i v Lize mistrů zkušený bek Jakub Jeřábek.
5: My se těšíme, no. Myslím si, že ta konfrontace s těma evropskýma týpama bude skvělá a myslím si, že bude i hodně super si vyzkoušet to, jak budeme jako manšaft reagovat na ty jiný styly těch týmů, no, a těch hokejů. Vzadu jsme trošku omladili, jinak vepředu se dá říct, že ten tým je hodně podobný, takže doufám, že tam i od začátku budu vidět nějaký ty vazby, co jsme minulý rok tady měli a že by to mohla být i nějaká trošku naše výhoda.
2: Do soutěže vstoupí i hokejisté Liberce, ti se představí na ledě finského Tapara Tampere.
1: Počasí.
2: V Třebíčanovém Rychnově teď mají 12 stupňů, v Přibyslavi 13. Očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Doprava v kraji je teď bez aktuálních problémů. Volně projedete i úsekem dálnice D1 na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, je 6.04, je čtvrtek, je 3. září roku 2026. Kolik času potřeboval herec Tadeáš Moravec na to, aby si zvykl na škole v Anglii? Dozvíte se to v dnešním pořadu Alex a host. Malou ochutnávku nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Robinem Šulcem.

0: 6.11. Alex a host.
1: Dnešním hostem Alex Minářové bude po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina herec Tadeáš Moravec. Dozvíte se i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
2: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem. Vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí. A vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Říká Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Muzeum v Chotěboři je po 7 letech znovu otevřené nově v budově bývalé pošty, kde jsou teď expozice historických artefaktů doplněné o moderní technologie. Muzeum v Chotěboři navštívíme už za chvíli s Terezou Pešoutovou.
1: Počasí.
0: Čtvrtek na Vysočině bude většinou oblačný až polojasný, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni Celsia. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšiřuje, co přinese nové zázemí dětem, jejich rodinám i odborníkům, kteří jim pomáhají. A proč bylo rozšíření centra potřeba? To všechno probereme už ve čtvrtečním dobrém dopoledni. K mikrofonu jsem si pozvala doktorku Ljubicu Váchovou Novákovou, ředitelku mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava a magistru bakalářku Evu Libaňskou, psycholožku ve speciálně pedagogickém centru Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: byla skupina Kryštof 9 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Chotěboř si může na seznam svých turistických cílů po 7 letech opět připsat městské muzeum. V roce 2019 se musela organizace vystěhovat z tamního zámku. Radnici se od té doby podařilo vykoupit a zrekonstruovat budovu bývalé pošty přímo na náměstí. Nové muzejní expozice, které v ní sídlí, jsou už oficiálně otevřeny.
1: Chotěbořské muzeum není jen tichým výstavištěm. Stálou expozici o historii města doprovází všudy přítomný výklad. A původní artefakty ve vitrínách se tady mísí s moderními interaktivními prvky.
2: Nejhodně, je to možná až nezdravě hodně, kvůli poruchovosti. Každopádně je zase důležité, abychom je nějak jako udržovali, protože zase, když nám jeden vypadne, už ta celá expozice úplně nefunguje.
1: Vysvětluje vedoucí muzea Michal Kamp, že dotykové obrazovky a prosklené vitríny s exponáty se vzájemně doplňují. Architekt expozic Bronislav Stratil vysvětluje, že právě propojení různých prvků v muzejnictví funguje.
3: Skládáme ten content a to rozhraní pro prezentace těch informací přes jednotlivé vrstvy, tak aby si vlastně návštěvnictvo mohlo samo vybrat, do jaké hloubky chce, kolik má energie, kolik má času, do jaké hloubky chce proniknout.
1: Podle Michala Kampa to tak může být nakonec i důvod, proč se lidé budou do muzea vracet.
2: Je to tady na hodiny, počítáme s tím a chceme, aby ty lidi se vrátili, protože to prostě nestihnou.
1: Nejsou to ale jen expozice a interiéry, které v posledních letech prošly rozsáhlou proměnou. Změnila se totiž celá budova. V minulosti tam sídlila pošta a v 70. letech do ní zasáhly různé opravy. Teď se ji proto architekt Jakub Středa snažil navrátit do původní podoby.
4: Ta obálka toho baráku je převážně historická. Tam jsme se naopak snažili vrátit ten původní vzhled z roku 1911. A protože ten barák už prošel nějakou rekonstrukcí právě na tu poštu někde v 70. letech, tak už měl své problémy. Na druhou stranu některé věci pomohly tomu, že z toho mohlo být to muzeum, protože některé prostory už byly probourány do takových větších prostorů.
1: Při stavbě se vyskytly i neplánované problémy, jako kompletní demolice stropu mezi podkrovím a nižším podlažím, a do původní podoby se vracela i střecha.
4: Velkou výzvou bylo samozřejmě obnovení v té střeše těch vikířů nebo volských vok, který vlastně tomu vrátili ten původní vzhled.
1: Muzeum je teď už otevřené a v jeho budově funguje i městské infocentrum. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a Mandy. Na Českém rozhlasu Vysočina už vysíláme zprávy s Jaromírem Kulhánkem. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: Další opravy kostela svaté Kateřiny chystají v Havlíčkově Brodě. Budova potřebuje hydroizolaci, odvlhčení podlahy i pokládku nové pochozí plochy. V tuto chvíli je totiž uvnitř památky pouze hliněný povrch. Práce budou pokračovat v příštím roce. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Konkrétně šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí, poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu, městem prošlo asi 50 tisíc lidí. Cyklista Matias Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály. A ještě předpověď počasí. Očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 110. kilometrem před Jihlavou. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Před 24 lety přejížděl přes most a přemýšlel, co bude jako starosta dělat. Teď se Ladislav Stalmach z Víru na Bystřicku s pozicí loučí, stejně jako téměř 90 dalších starostů na Vysočině. Vypravíme se za ním už za chvíli ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Jak to hodnotí? Dozvíte se. Teď máme 6.33. Je před námi skupina Elán s písničkou Netrpezlivý. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vás zdraví Robin Šalamon.

0: 6.39 ladíte Český rozhlas Vysočina ve čtvrtek 3. září. V každé osmé vesnici na Vysočině se na podzim určitě obmění starosta. Bezmála 90 představitelů obcí totiž už v komunálních volbách nebude vůbec kandidovat. Například Ladislav Stalmach z Pirátské strany se loučí s kanceláří starosty ve Víru na Bystřicku po 24 letech. Redaktor Českého rozhlasu Vysočina Daniel Zach se s ním vypravil na obhlídku obce.
1: Tady teď zastavím paní ředitelky naší školy a ona mě pochválí.
2: Dobrý den.
3: Tak samozřejmě natáčí nepochválím ho, protože jsem mu ráno řekla, neříkej, že má rozvázané boty.
1: A já jsem na to zapomněl, nezavázal jsem si. Já jsem před dětma byl s rozvázanýma tkaničkama.
2: Ředitelka Petra Zánová.
3: Ale ona tam bude stále dělat kroužek včelaříka.
1: Takže... No to se chci zeptat, jestli takže... vůbec budu.
3: Jestli to bude, mít bude času, děti tak by to... zájem, ale myslím si, že ano, jo.
2: Na závěr si pirátský starosta Ladislav Stalmach usmyslel trochu jiné hry bez hranic, které pořádají každý rok vesnice z Bystřicka.
1: Že to nebude na fotbalovém hřišti, jako je zvykem, a že to uděláme na rybníku. Jako, že si budeme trošku hrát na vikingy.
2: Vede mě k improvizovanému mostu přes rybník.
1: Tak to pojďme vyzkoušet.
2: Úspěšně! Jo, Ladislav Stalmach, svátečně oděn a nikterak nezamokřen. Jirzas už není zas tak malá vesnice, aby to bylo, že po starostovi chtějí, aby naháněl psa zaběhlého, ne? Nebo...
1: Jo, jako to jsou, jako občanka vám zavolá, že má v bytě myš. Máte říct, to myslíte vážně, že mě s tím obtěžujete, anebo máte říct, já vám tam pošlu našeho pracovníka, on vás zbaví této přítěže, jo.
2: Dnes si libuje nad tím, že Vír má a pronajímá přes 30 obecních bytů, víc než když nastupoval, nebo že tady funguje participativní rozpočet, který dává dohromady lidi a nápady. Vylepšila se taky sportoviště.
1: Pojďte, tady je po mně hned skočí člověk a...
4: Potřebuji
1: jak vysoký?
4: 20.
1: Dobře, fakturu hned zaplatíme.
4: No až ti přijde, pošli mě to, já na to čekám.
2: Najíždíme proti proudu času na mostek přes řeku.
1: Tady jsem takhle šel v listopadu 2002 a říkal jsem si, Láďo, ty seš starosta, co s tím budeš dělat? Takhle jsem koukal, nádherný pohled, bylo to večer. A pak mě to teda 24, nebo možná 23,5 roku strašně bavilo a pak jsem nějak naznal, že už jsem tady dlouho, ono mě to občas někdo i řekl postupem času, že jo.
2: Ve Víru se sešlo celkem 60 men kandidátů, je to prakticky každý desátý obyvatel. Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina,

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: 6. hodina, 640. minuta.
0: Počasí.
2: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina následuje předpověď počasí. Je tu meteorolog Petr Hruška. Dobrý den vám přeji.
3: Dobrý den.
2: Do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
3: Máme veľkú oblačnosť, hlavne v južnej časti kraja, až zamračené, len sem tam v severnej časti trošku trhliny v tej oblačnosti, ale zrážky skoro žiadne, len veľmi výnimočne prehánka. Teploty sú väčšinou od 11 do 15 stupňov Celzia a fúka nám slabý premenlivý vietor.
2: Jaké počasí nabídnete v průběhu dne?
3: Malo by pokračovať väčšinou oblačné počasie, potom v priebehu dňa, ale sem tam môže byť i polojasno, takže bude sa ukazovať i slnko, aspoň občas. No a len výnimočne sa môže vyskytnúť prehánka. Najvyššie teploty 22 až 25 stupňov Celzia a behom dňa bude fúkať taký celkom svižný západný až severozápadný vietor.
2: Jaké vyhlídky sú na pátek?
3: Tam hlavne v prvej časti dňa zase by malo byť väčšinou oblačné počasie, potom popoludní oblačno začne ubúdať, takže postupne by malo prevažovať polojasno, večer i skoro jasno. Minima 16 až 13 a maxima 26 až 29 stupňov Celzia, zajtra by mal byť najteplejší deň. No a vietor mierny západných smerov, niekde i taký svižný do 25 km za hodinu.
2: Předpovídá meteorolog Petr Hruška. Děkujeme a naslyšenou.
3: Příjemný den prajem, naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vejdo, řekni for.
1: To takhle do ordinace vejde chlap se sekerou v hlavě a s nožem v hrudníku. A lékař se ptá, letě bolí vás hlava? Ne, ne, pane doktore, ale píchá mě u srdce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Muzeum v Chotěboři je po letech znovu otevřené. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Zbrojovky Brno vyhráli v lize po třetí v řadě. Očekáváme většinou oblačnou až polojasnou, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Muzeum v Chotěboři je po 7 letech opět otevřené, sídlí nově v budově bývalé pošty. Radnice ji nechala opravit za zhruba 120 milionů korun. Kromě stálé expozice o historii Chotěboři se návštěvníci prohlédnou i výstavu děl avantgardního malíře Zdenka Rikra. Muzeum je ode dneška otevřené v klasické době, pokračuje jeho vedoucí Michal Kamp.
2: Je to standardní muzejní režim s tím rozdílem, že jsme spojeni s informačním centrem, to znamená, oni mají otevřeno každý den a my krom pondělka. To znamená od těch 9 do 17 hodin, jak to známe z každého dalšího muzea, akorát teda je jednotné vstupné do celého objektu, nedají se oddělit expozice a výstavy.
1: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadím výše deficitu, který má dosáhnout 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
3: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
1: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Maďarská vláda chce otajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit také v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami otajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Sport. Fotbalisté Bohemians v utkání čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Gól severu Čechů dal obránce Martin Cedidla, který v aktuálním ročníku skoroval už po třetí. Mluví o něm jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova. Takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně u těch standardek, z kterých se prosazujeme. No vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
1: A Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Počátkách teď mají 13 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. Očekáváme většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 u 110. kilometru před exitem Jihlava. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují svodidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 7:04, máme čtvrtek 3. září, pokud procházíte bránou Matky Boží v Jihlavě, už můžete zahlédnout její budoucí podobu, protože pod plachtou pověšenou na lešení začíná být vidět, jak se promění její spodní část, kterou všichni v Jihlavě znají s odhalenými kameny. Tak se tam vypravíme i my s redaktorem Českého rozhlasu Vysočina Františkem Jirkou. Po 7:45.
0: Dobré ráno.

0: Už tuto neděli se v Jihlavě poběží půlmaraton, a to v areálu Českého mlýna. Časový harmonogram je takový, že zkrátka se můžete registrovat od 9. hodiny. Hlavní start půlmaratonu je naplánován na pravé poledne. Půlmaratonská trať měří 21 km a něco, běží se ve dvou okruzích štafety, tak tam je možnost startu ve dvojicích. Každý běží 10,5 km nebo můžete nastoupit i ve čtveřici, tam se běží 5 km a něco. Je to 11. ročník závodu, který probíhá pod záštitou charitativního projektu Poběžíme pro Nikču, tak i vy můžete pomoci této holčičce na její cestě za lepším pohybem a samostatností.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: Byla zpěvačka Cher, za chvíli Pokáč, Nešahej na mě, nebo Rangers s písničkou Vysočina.
1: Počasí.
0: 7:17, dnes ve čtvrtek 3. září čekáme na Vysočině. Většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit přehánky. Teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšiřuje, co přinese nové zázemí dětem, jejich rodinám i odborníkům, kteří jim pomáhají, a proč bylo rozšíření centra potřeba. To všechno probereme už ve čtvrtečním dobrém dopoledni. K mikrofonu jsem si pozvala doktorku Ljubicu Váchovou Novákovou, ředitelku mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, a magistru bakalářku Evu Libaňskou, psycholožku ve speciálně pedagogickém centru Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžu...

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 21 minut. Brána Matky Boží v Jihlavě mění svoji podobu. Jeden z nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochrannou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla.
2: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
3: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
4: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
3: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru a ten vápený nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let, podle toho prostě, na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
4: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
2: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroplastklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
4: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
2: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
4: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Robbie Williams s písničkou Angels. Teď už na Českém rozhlasu Vysočina vysíláme krátké zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Odsouzení Serapotic a Světlé nad Sázavou budou pomáhat při krizových situacích. Kraj s vězeňskou službou uzavřel memorandum o vzájemné spolupráci. Bezplatnou pomoc se využívá třeba při průmyslových haváriích, povodních nebo jiných živelných pohromách. V minulosti už odsouzení takto pomáhali například při likvidaci ohniska ptačí chřipky. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně 2 lidi a dalších 5 zranil. Po smrti je také útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou 3 policisté, všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Podle obyvatel domu byl podezřelý známý tím, že se předváděl se zbraní. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Linda Nosková, Karolina Muchová a mezi muži Jiří Lehečka. Karolina Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve 2. kole. A ještě předpověď počasí. Očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 137. kilometrem u Stránecké zhoře. Na výjezdu z parkoviště stojí kamion a v místě se nebezpečně vybočuje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7:32. Hrajeme Lucii Klobouk Vexový a za chvíli i Janu Zagorovou a písničku Je naprosto nezbytné. Je 4. je 3. září. Přejeme všem krásné ráno.

0: 7. hodina, 38. minuta, je čtvrtek, je 3. září. Doufám, že vás nebolí zuby. Co všechno o zubech víte? Spoustu zajímavostí si pro vás do rubriky Co v učebnicích nebylo nachystal Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Co všechno by měl správný školák mít ve své aktovce, to už za chvíli prozradí Makovečky.
1: Počasí.
0: Za minutu bude 7:45. Dnes čekáme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit přeháňky. Teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Rebečky 48, taky Marek Ztracený, písnička Goodbye, za chvíli Jarek Nohavica s Kometou, teď ale Makovičky v 7.48, 12 minut před začátkem dnešní školy.

0: Ravítko, pití, nějakou svačinu, takový ty sešity,
1: penál,
0: to je takový jako nazvit taková krabička, do které se dávají tušky, pravítko a tak. Guma, lepidlo, ořezávácka,
2: nějaký barvy na papír na výtvarku.
3: I nůžky.
4: Nějaký pastelky nebo třeba i svíročňovat.
5: V aktovce můžou být sešity, štětec, tempery a gumu.
6: Taky čip, to tím se otevírá skřínka.
7: Jakou máte aktovku?
8: Já mám po segře takovou motýlkovou.
9: Já mám minecraftovou a náhradní styčovou.
10: Makovičky.

dráze, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: 8 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lidé si opravenou bránu Matky Boží v Jihlavě poprvé prohlédnou v březnu. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle nich se sníží flexibilita trhu práce. Plzeňští hokejisté rozehrají nový ročník Ligy mistrů. Očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Brána Matky Boží v Jihlavě se návštěvníkům znovu otevře příští rok na jaře. Do konce listopadu budou ještě stavbaři pracovat na opravě venkovních částí. Do března by pak měli být hotoví i s úpravami uvnitř.
6: Památka dostane speciální nátěr ve spodní části, který zahalí kamenné zdi, aby je ochránil od vnějších vlivů, jako jsou voda nebo sůl. Památkáři také řeší opravy v koruně brány, kde během prací zjistili, že jsou poškozené takzvané čučky, ozdobné koule. Celá rekonstrukce by měla vyjít na 12 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
4: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce také snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci. A to podle něho ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
7: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
4: Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Turisté si pobyt budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců.
8: Sport.
4: Po 7 letech si hokejisté Škody Plzeň zahrají Ligu mistrů. V úvodním duelu přivítají na svém ledě odpoledne od 17:30 švédského vicemistra z Rögle. Kádr Západočechů se hlavně v ofenzivě v létě příliš nezměnil. Jako kapitán povede tým i v Lize mistrů zkušený bek Jakub Jeřábek.
9: My se těšíme, no, myslím si, že ta konfrontace s těma evropskýma týpama bude skvělá a myslím si, že bude i hodně super si vyzkoušet to, jak budeme jako mančaft reagovat na ty jiný styly těch týmů, no, a těch hokejů. Vzadu jsme trošku omladili, jinak vepředu se dá říct, ten tým je hodně podobný, takže doufám, že tam i od začátku budu vidět nějaký ty vazby, co jsme minulý rok tady měli a že by to mohla být nějaká trošku naše výhoda.
4: Do soutěže vstoupí i hokejisté Liberce, ti se představí na letě finského Tapara Tampere.
5: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově teď mají 12 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 15. Očekáváme většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: K Ke střetu osobního a nákladního auta došlo na silnici 344 u Dolní Krupé na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor. Zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 162. kilometrem u Velké Bíteše. V levém jízdním pruhu leží pneumatika a o kus dál stojí na krajnici kamion. A nehodu dvou osobních vozů máme právě teď hlášenou z Třebíče, z Velkomeziříčské ulice. I tam buďte opatrní.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4,5 minuty po 8 hodině, přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Už zítra vypukne další ročník Trampského širáku. Co všechno nabídne, to nám za chvíli řekne organizátor Pavel Solár. Dobré ráno.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Pavel Sampaj Solar. Přeji vám dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Rok se s rokem sešel a další ročník trumpského šeráku je na spadnutí. Kolikátý ročník už to bude?
1: Tak oficiálně je to 23. ročník, ale ještě existuje takzvaný 0. ročník, takže 24 let.
0: Jak probíhají přípravy na víkend?
1: No, tak tento víkend jsme tam měli nějaký jiný festival, takže jsme se trošku zdrželi, takže o to víc máme teď práce. Takže samozřejmě spoustu lidí se tam snaží dělat, aby jsme to všechno na tento víkend měli připravený.
0: Slyšel jsem, že lavičky mají nový nátěr.
1: Ano, děláme i. Ano, to máte informace, to mě zajímalo, jste jí vzal. Ano, natíráme i lidem, aby měli ty lavičky taky v lepším stavu, než mě měli třeba loni a předloni.
0: Kdo letos přijede na trumpský šerák zahrát?
1: Tak já bych řekl, že v tom našem rybníčku Folkáty a Tramp, že tam máme opravdu tu první ligu, ten výkvět. Jo, když si takhle vybavím třeba Robert Křesťan s druhou trávou, Franta Nedvěd Mladej, Marien, bude tam Tomáš Klus, vlastně tam bude taky Folk Team, Hoptrop, Pacific, Nadoraz. Těším se velmi na Karla Kohovce a taky tam bude Beatles Revival Skladna, na kterých jsou kluci opravdu úžasní.
0: Trumpský šerák na Hanesově mlýně začne v pátek v 18, v sobotu v 11 hodin. Předpokládám, že jste si nachystali i nějaký doprovodný program.
1: Tak máme tam jako vždycky připravený v sobotu od rána divadýlko. Divadlo nejen pro děti, je to i pro dospělí. Letos to vlastně nacvičila divadlo základní škola Kolárová. Je to Sněhurka sem trpaslíku, moc hezká pohádka, už jsem ji viděl. Máme tam samozřejmě doprovodný program i koně, jsou tam různé dětské prvky, letadýlka, takže si myslím, že i děti skákací hra, že i děti se tam zabaví.
0: Co vzkážete návštěvníkům trumpského šeráku?
1: Výborně, no tak jako, aby se určitě dostavili, protože říkám, nebo jak říkáme, kdo nebyl na šeráku, jako by nebyl. Myslím si, že tam je velká plejáda vystupujících umělců a myslím si, že to vážně stojí za to. Samozřejmě je tam spoustu jídla, pití, takže se tam nikdo nemůže najít stěžovat.
0: Tak ať vám vyjde počasí a všichni se hezky zaspívají. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Děkuju a krásný den všem přeju. Naschanou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina.

0: To byl Michal David, největší z nálezů a ztrát, 8:45. Jeden ze tří nejdéle sloužících starostů na Vysočině už nebude obhajovat svoji funkci do komunálních voleb, ale nejde každý osmý předák. I o tom v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli bude hovořit redaktor Daniel Zach.
1: Počasí.
0: Dnes ve čtvrtek 3. září čekáme na Vysočině většinou oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit přehánky. Teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupně Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Cukr zařadit, nezařadit, lepek, mléko, co je dobře, co je špatně. Oni se v tom mnohdy, ty rodiče, už ztrácí a zbytečně zařazují nějaké extrémy, které ty děti vůbec nepotřebují. Přitom tím dětem opravdu stačí klasická, vyvážená, dobrá strava.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Kluci chcou, makají. Strávíme spoustu času na tom hřišti, pracujeme nejenom po technické stránce, ale i po psychické a dohromady to dává takovýhle famózní výsledky, které máme v posledních 5 letech.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lidé v osmině obcí Vysočiny si po říjnových komunálních volbách budou zvykat na nové jméno starosty. Letos jich totiž napříč krajem končí přes 80. Tématu se věnuje Daniel Zach, přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Končí i jeden z vůbec nejvytrvalejších starostů, protože doteď na Vysočině zbývají tři, kteří setrvávají v křesle nepřetržitě od roku 1990. Jedním z nich je František Plocek, je to nestraník z Boušic na Třebíčsku a já jsem s ním nedávno natáčel. Nestarostoval nikdy na plný úvazek, ale při své práci. Poslední roky i jako důchodce.
2: Nejde. To bychom veškeré peníze vypadly na platy, že jo? Takhle my si dáváme minimum, aby něco zůstalo. Nebo aby všechny peníze, většina zůstala, jo, v obci.
1: Ještě pár týdnů je tedy jediným novodobým starostou Bohušic, protože pomáhal v roce 1990 oddělit od Jaroměřic nad Rokytnou. Končí i další starostové v důchodovém věku, zmínit mezi nimi můžu třeba 80-letého Jiřího Subého v Račíně na Žďársku. Musím ale poznamenat, že na kandidátkách napříč krajem najdete dodnes dost lidí v podobném věku.
0: Ten, kde je nejvíc končících starostů?
1: No, celkem pochopitelně v těch nejmenších vesnicích, ale tady se nenechme ošalit matematikou, protože takových obcí je na Vysočině nejvíc. Našel jsem ve veřejných zdrojích celkem 86 starostů a starostek, kteří nejsou třeba ani na druhém, pátém nebo posledním místě žádné z listin. Nejvíc jich je na Třebíčsku, dohromady 26, na Žďársku 22. Jedním z těch dlouholetých teď končících je Ladislav Stalmach z Pirátské strany, úřaduje ve Víru u Bystřice a jeho loučení si můžete poslechnout v reportáži Po čtvrt na tři.
0: A mohou si ten svůj konec ještě rozmyslet?
1: No, kandidátky už jsou uzavřené. Teď je možné se z nich jedině odhlásit, no a nebo vás může strana vyškrtnout. Pravda, měli jsme na Vysočině hodně specifický případ, ten se datuje do předminulého období. V Kojčicích u Pelhřimova zůstával ve funkci starosta, který už nebyl zvolený do zastupitelstva. To totiž nevybralo nového, no a podle zákona starosta zůstává ve funkci, dokud není zvolený jeho nástupce, nebo dokud on sám nerezignuje, nezemře, nebo není odvolaný. Ale je to opravdu hodně specifický případ. Třeba v současnosti si můžeme říct o Štokách a Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. Ty budou mít znovu po volbách nejspíš starostu, protože obě obce teď vedou pověření místo starostové. A samozřejmě, kolik starostů se v tom definitivním součtu doopravdy obmění, to rozhodneme my voliči naším výběrem v pátek 9. října a potom v sobotu 10. Následně zastupitelé ze svého středu vyberou nového muže nebo ženu na radnici.
0: Říká Daniel Zach, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Muzeum v Chotěboři je po 7 letech opět otevřené. Nově sídlí v budově bývalé pošty. Radnice ji nechala opravit za zhruba 120 milionů korun. Kromě stále expozice o historii Chotěboře se návštěvníci prohlédnou i výstavu děl avantgardního malíře Zdenka Rikra. Muzeum je ode dneška otevřené v obvyklé otevírací době. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka, konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolali dvě zdravotnice, které letos v únoru dostali podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí, poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu a městem prošlo asi 50 tisíc lidí. Cyklista Matias Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály. A ještě předpověď počasí. Očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte ve Velké Býteši na silnici 602 v Růžové ulici. Budete tam objíždět nehodu dvou osobních aut a zpomalte na silnici 354 u obce Kuklík na Žďársku. Překáží tam nehoda osobního vozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8:33.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodina 39. minuta, to byla skupina Olympika Pták Rosomák na Českém rozhlasu Vysočina. Chotěbor si může na seznam svých turistických cílů po 7 letech opět připsat městské muzeum. V roce 2019 se musela organizace vystěhovat z tamního zámku. Radnici se od té doby podařilo vykoupit a zrekonstruovat budovu bývalé pošty přímo na náměstí. Nové muzejní expozice, které v ní sídlí, už jsou oficiálně otevřené.
1: Chotěborské muzeum není jen tichým výstavištěm. Stálou expozici o historii města doprovází všudy přítomný výklad a původní artefakty ve vitrínách se tady mísí s moderními interaktivními prvky.
2: Je jich hodně, je to možná až nezdravě hodně, kvůli poruchovosti, každopádně je zase důležité, abychom je nějak jako udržovali, protože zase, když nám jeden vypadne, už ta celá expozice úplně nefunguje.
1: Vysvětluje vedoucí muzea Michal Kamp, že dotykové obrazovky a prosklené vitríny s exponáty se vzájemně doplňují. Architekt expozic Bronislav Ztratil vysvětluje, že právě propojení různých prvků v muzejnictví funguje.
3: Skládáme ten content a to rozhraní pro prezentace těch informací přes jednotlivé vrstvy, tak aby si vlastně návštěvnictvo mohlo samo vybrat, do jaké hloubky chce, kolik má energie, kolik má času, do jaké hloubky chce proniknout.
1: Podle Michala Kampa to tak může být nakonec i důvod, proč se lidé budou do muzea vracet.
2: Je to tady na hodiny. Počítáme s tím a chceme, aby ty lidi se vrátili, protože to prostě nestihnou.
1: Nejsou to ale jen expozice a interiéry, které v posledních letech prošly rozsáhlou proměnou. Změnila se totiž celá budova. V minulosti tam sídlela pošta a v 70. letech do ní zasáhly různé opravy. Teď se ji proto architekt Jakub Středa snažil navrátit do původní podoby.
4: Ta obálka toho baráku je převážně historická. Tam jsme se naopak snažili vrátit ten původní vzhled z roku 1911. A protože ten barák už prošel nějakou rekonstrukcí právě na tu poštu někde v 70. letech, tak už měl své problémy. Na druhou stranu některé věci pomohly tomu, že z toho mohlo být to muzeum, protože některé prostory už byly probourané do takových větších prostor.
1: Při stavbě se vyskytly i neplánované problémy, jako kompletní demolice stropu mezi podkrovím a nižším podlažím, a do původní podoby se vracela i střecha.
4: Velkou výzvou bylo samozřejmě obnovení v té střeše těch vikýřů nebo volských vok, který vlastně tomu vrátili ten původní vzhled.
1: Muzeum je teď už otevřené a v jeho budově funguje i městské infocentrum. Z Chotěboře Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Dropy v 8.45.
1: Počasí.
0: Ano, je to předpověď počasí, je tu meteorolog Mojmír Martan, dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Je před námi 3. zářijový den, jaký tady čtvrtek z pohledu počasí na Vysočině bude?
2: Tak bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, jen výjimečně se může vyskytnout přeháňka, odpolední teploty 22 až 25 stupňů a během dne se rozfouká mírný západní nebo severozápadní vítr.
0: Pojďme se podívat na páteční předpověď.
2: Tak bude v první části dne většinou oblačno, v noci se výjimečně mohou ještě objevovat přeháňky, odpoledne ale postupně převáží polojasno, večer i skoro jasno, ranní teploty 16 až 13, odpolední 26 až 29 stupňů, foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: A jak vypadá víkendová předpověď?
2: Tak sobotu bude přecházet v ranních a dopoledních hodinách studená fronta. Na ní čekáme velkou oblačnost s deštěm, přeháňkami, případně i s malou pravděpodobností bouřku. Kolem poledne od severu ubývání srážek a postupí oblačnosti, takže odpoledne a večer bude převažovat polojasná obloha. Noční teploty 18 až 14, nejvyšší denní 20 až 24 stupně. Foukat bude postupně mírný severozápadní vítr na frontě, přechodně i nárazový vítr, večer potom vítr zeslábne. A co se týče neděle, tak ta přinese chladné ráno s teplotami 10 až 6 stupňů, odpolední teploty 21 až 25 stupňů a očekáváme slunečné počasí jasno až polojasno. Na severovýchodě kraje může být přechodně až oblačno.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Řekni for.
1: To takhle do ordinace vejde chlap se sekerou v hlavě a s nožem v hrudníku. A lékař se ptá, letě bolí vás hlava? Ne, ne, pane doktore, ale píchá mě u srdce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Devět hodin.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přes 80 stávajících starostů z Vysočiny už znovu nekandiduje. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. Tenisté Muchová, Nosková a Lehečka postoupili na US Open do třetího kola. Teploty do 25 stupňů, většinou oblačno až polojasno, výjimečně i s přeháňkami. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Každý osmý starosta na Vysočině už v komunálních volbách dál nekandiduje. Vyplývá to z propočtu Českého rozhlasu z veřejně dostupných zdrojů. Po říjnových komunálních volbách tak skončí minimálně 86 současných starostů a starostek. Například Ladislav Stalmach z Pirátské strany vedl Vír na Žďársku 24 let. Teď funkci opouští. Chce ale motivovat ostatní, aby se zapojovali do komunální politiky.
2: Běžte do toho, protože to je tak pestrá práce, každý den trošku jinak. A po těch 24 letech přece jenom už tam ten stereotyp trošičku se začne objevovat a to byl jeden z těch motivů, který mě prostě asi přivedl k tomu rozhodnutí. No.
1: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terče měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat.
3: Není možné pokračovat ve financování.
0: Sport.
1: Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka si na tenisovém US Open zahrají třetí kolo. Do kola druhého prošla Nikola Bartuňková, která uspěla v dohrávce odloženého zápasu. Karolína Plíšková naopak po prohře s Ruskou Schneiderovou na newyorském Grand Slamu ve druhém kole končí. Bývalá světová jednička se na kurty vrátila po zranění kotníku v lednu. O tom, jestli bude v kariéře pokračovat i příští rok, zatím Plíšková jasno nemá.
4: Ta motivace pořád jako popravdě je samozřejmě větší tím, že jsem takhle jakoby furt v té širší špičce, ale nechci jako v žádném případě se tady nějak táhnout jako do 40 a tak, takže jestli tohle není poslední sezóna, tak příští bude určitě poslední.
0: Počasí.
1: V Peřimově a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 15 stupňů, v Černovicích 13. Bude převážně oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se mohou přidat přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 u 110. kilometru před exitem Jihlava. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují svodidla a se zdržením počítejte v Brněnské ulici v Novém Městě na Moravě. Za porouchaným vozidlem se tam vytvořila kolona.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké čtvrteční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině a to je ten správný čas připravit si něco dobrého. Jak jinak než v dobrotách Dáši Kubíkové. Do hrstkové polévky se dá schovat cokoliv, proto je s oblibou vařily už i naše babičky. A my si jednu takovou uvaříme už za pár minut. Ještě předtím muzika Michal Tučný nebo Richard Miller.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton dal do rek, a taky porcelán. Jsem modrý maxi.

0: coraje. Sí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Medicine man.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: V Dobrotách Dáši Kubíkové si dnes dáme polévku. Pokud nevíte, co vařit, tak bývá polévka velice snadnou záchranou. Dá se v ní totiž použít to, co je dobré, co je zdravé a čeho máme třeba plno ve spíži. A nakonec je ta polévka lahodná, úplně jako hrstková polévka od babičky.
2: Bílkoviny, bílkoviny, tělo potřebuje bílkoviny. Poslední dobou to slyším nebo někde čtu neustále. Obzvláště ve vyšším věku potřebujeme bílkoviny, ale naše chuťové buňky samozřejmě dávají přednost tukům a cukrům. Jak to udělat, abychom je přelstili a chutnala nám i jídla plná proteinu? Zamaskujeme je do polévky. Už naše babičky vařily hrstkovou polévku. Od každého trochu. A tam se dají především luštěniny plné bílkovin přidat. Každá hrstková polévka je jiná podle toho, co máme doma. Základem by ale přece jen měly být luštěniny. A abychom se s nimi nemuseli namáčet a dlouho je vařit, i tady je pomoc snadná. Pořídíme si je konzervované. Fazole bílé, cizrnu v nálevu, velké tmavé fazole, to všechno můžeme do polévky prostě vyklopit. Kdo však chce mít kvalitní základ, každou luštěninu, kterou chce použít, si dá den předem zvlášť do misky a nechá přes noc odmočit. V den vaření se dáme do základu. Nakrájíme cibuli na kostičky, česnek na tenké plátky a obojí orestujeme v hrnci na troše oleje. Přidáme scezené luštěniny, trochu mleté sladké papriky, mletého kmínu a zalijeme litrem vody. Přidáme také hrstku červené čočky, ta jediná se nemusí předem namáčet, a hrstku jemných ovesných vloček. Přihodíme i na kolečka nakrájenou mrkev a petržel, přisypeme sůl, majoránku, dva bobkové listy a vaříme do měka. Polévku podáváme sypanou čerstvou petrželkou a máme v jedné porci bílkovin, co hrdlo ráčí. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Pokračuje čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 9 hodin 16 minut a pokud rádi chodíte na tury, tak byste rozhodně neměli vynechat místo mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Termesivy na červené turistické značce. Co tam najdete, tak to nám už za pár minut poví regionální stopař Adéla Zachová. Teď ale příval energie, skladba Everybody a DJ Bobo právě teď pro vás. Hezký čtvrtek s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Termesivy vzniklo místo, o kterém možná ještě mnoho z vás neví, ale určitě stojí za toho navštívit. Je to lesní bar. Kdy a jak vznikl, nám teď řekne regionální stopař Adéla Zachová, která je přímo na místě. Adélko, přejeme hezké dopoledne a vlastně zdravíme do baru.
2: Dobré dopoledne, ano, děkuju. Ten bar, musím říct, že je tady úplně krásný, bohatý a otevřel se letos v červnu, takže je v provozu teprve pár měsíců. A začátek ale byl trošičku neplánovaný, protože pan Jan Miller se synem původně hledali pozemek, kam by mohli umístit svá první včelstva. A před více než rokem se jim podařilo koupit právě tento pozemek, který nebyl udržovaný, zarostlý, zkrátka ve špatném stavu. No a počas je napadlo, že by se tohle místo dalo využít i jinak a tak se inspirovali podobnými lesními bary v Jeseníkách. Otevřeli tedy část pozemku turistům a cyklistům a ti tu dnes najdou občerstvení, posezení nebo ohniště. Platit se tu dá hotově do kasičky nebo prostřednictvím QR kódu a veškeré peníze se potom v podstatě vrací zpátky, protože slouží zase k vylepšení tohoto místa.
1: Takže chápeme dobře, že zmiňovaný bar je samoobslužný.
2: Přesně tak, vše je založené na důvěře návštěvníkům, ale už se tu tady vyskytl bohužel i jeden problém, a to hned první měsíc, kdy byl bar v provozu. Někdo tady chtěl vypáčit kasičku s penězi, ale na poškození naštěstí upozornil majitele jeden z návštěvníků, který si všiml právě té vypáčené skřínky, no ale policisté pachatele vypátrali, takže všechno nakonec dopadlo dobře.
1: Ještě se zeptám, co tam vlastně bylo předtím, než otec se synem bar vybudovali?
2: A tohle místo má poměrně zajímavou minulost. Já jsem našla, že od roku 1890 do roku 1920 tu stávala hospoda na kopečku, známá také jako Liškova hospoda. Byla tu i pazderna, no ale potom všechno zaniklo v 50. a 60. letech minulého století. Důležitou součástí pozemku byl ještě pramen, který chce majitel tedy postupně obnovovat. Teď tedy místo samozřejmě vypadá úplně jinak a pokud se sem budete chtít také podívat, tak lesní bar je umístěný na Cyrilometodějské stezce, na červené turistické značce a všechno je perfektně značeno, takže určitě bar objevíte.
1: Z lesního baru mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Termesivy se nám přihlásila regionální stopař Adéla Zachová. Moc děkujeme a přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dopoledním vysílání ať dnes nenecháme, nebo spíš dáme prostor samozřejmě Míru Markovi a dalšímu dílu pořadu bejvávalo. Před námi Xindl X nebo taky Cyndi Lauper. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: stávalo.
1: Dětem se má všecko koupání bez dohlídky dospělých zakázati. Píše se v nařízeních z přelomu 18. a 19. století. Cituji dále. Kde však koupání bezpečné jest, tam se má místo ku koupání vykázané vyznačiti a na zvláštní tabulce poznamenati, že jen tu a nikoliv dále koupání jest dovoleno. Uvádí nařízení z 10. srpna 1781. Bude-li předpisů a zákona v příčině bezpečného koupání vydaných vždycky náležitě a přísně šetřeno, může se tím mnohému neštěstí předejíti, kdežto naopak při nedbalém opominutí těchto předpisů celá odpovědnost za událé neštěstí při koupání jen na ty osoby padá, které by byly za zmar života odpovědny tím, že mu zabrániti mohly, avšak nedbalým opomenutím své povinnosti tomu nezabránili. Pakli v ohledu bezpečnosti života při koupání místní policii tak důležitá povinnost a odpovědnost se ukládá, je tato neméně i k tomu přísně zavázána, aby při koupání ničeho netrpěla, co by proti slušnosti a dobrému mravu bylo. Koupání má za účel, aby se tělo umylo, očistilo a občerstvilo. Přitom se však nemá nikdy cit mravnosti a studu urážeti. To se ale bohužel velmi často a dosti hrubým způsobem stává, a sice v tom způsobu, že se děti obyčejně v celých hejnech docela nahé koupají a všeliké rozpustilosti přitom tropí. Mnohdy je viděti takový houf nahých dětí na veřejných místech při silnici i v samých městech u mostu, kdež pak jiný houf dětí obého pohlaví na ně zevluje a pohoršení z toho si béře. No a zítra o špatné školní docházce.
2: Bejvávalo. Jeden by řekl, léto skončilo, prázdniny skončily, tak proč se mazat opalovacím krémem? My se na to zeptáme, jestli je nutný opalovací krém, když sluníčko stále ještě intenzivně svítí a my máme dobrý pigment. Odpoví nám paní doktorka Irena Zimenová za pár minut v dalším dílu pořadu Minuta pro zdraví. Teď Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Je nutné vždy používat opalovací krém, i když mám dobrý pigment?
2: To, jaký mám pigment, ovlivňuje to, jak se budu opalovat, jestli se spálím, a i to, jak moc je důležité používat ochranný krém. Tmavší kůže má více melatoninu, to je, jak jste nazval, dobrý pigment, a ten může záření absorbovat a ochránit kůži před poškozením. Totéž dělá krém s UV filtrem a lidé se světlejší pletí musí víc pamatovat na to, aby se natřeli. A pak záleží na celkovém přístupu. Jestli chodím na sluníčko přes poledne, jestli jsem ten typ, který se opaluje x hodin, nebo jestli jsem na jihu u moře. Pak to nezachrání ani ten nejlepší pigment a ten krém se fakt doporučuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne a to je dobře, protože před námi je skupina No Name a mohu také slíbit, že do 10. hodiny otevřeme v našem vysílání ještě jedno zajímavé téma. Dlouhotrvající sucho nepřežili stovky raků v Česku. Někde se je lidé snažili z izolovaných tůní zachránit. Podle ochranářů tím ale mohli šířit račí mor. Více o tom za pár minut v reportáži. Teď slibovaná slovenská skupina No Name. Hezké dopoledne vám přeje od mikrofonu Hela Dvořáková.

0: Dalibor Janda v 9 hodin 54 minut. Raci říční uhynuli kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku. Někteří lidé se je snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím ale podle ochranářů mohli rakům spíše uškodit nebo rozšířit račí mor.
1: Pod tím můstkem tady je ta tuňka. Tady se nashromáždili raci. Ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali. Dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
2: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklov do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buříče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
3: Tamhle je rozkládající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků, teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho. To je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Budova bývalé pošty v Chotěboři se vrátila do původní podoby, teď je v ní muzeum. Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezaměstnanosti. Maďarsko chce zveřejnit jména tisíců komunistických agentů a informátorů. Teploty do 25 stupňů, většinou oblačno až polojasno, výjimečně i s přeháňkami. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Budova bývalé pošty v Chotěboři je po kompletní opravě. Uvnitř jsou teď nové muzejní expozice a infocentrum. Radnice budovu odkoupila před 7 lety, v roce 2024 začala přestavba. Cílem bylo navrátit objektu původní vzhled. Při rekonstrukci se ale podle architekta Jakuba Středy objevily i různé nečekané problémy.
2: Celá řada vlastně neplánovaně se boural kompletně strop vlastně mezi podkrovím a posledním podlažím, protože prostě byl v takovém stavu, že ho nebylo možné zachovat. A pak bylo velkou výzvou to, že samozřejmě ta únosnost z toho podkroví nebyla koncipovaná původně na muzeum, to znamená na provoz, kde je relativně hodně lidí.
0: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
3: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
0: Navrhované změny kritizuje také třeba koaliční hnutí SPD. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit také v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
4: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil. My jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem. Tam nám chyběla od těch hráčů větší odpovědnost tím něco udělat.
0: A Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 16 stupňů, v Dukovanech 19. Bude převážně oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se mohou přidat přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: K nehodě dvou osobních aut došlo v Jihlavě v třídě legionářů. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jste s Českým rozhlasem Vysočina, 4 minuty po 10. hodině. Za pár minut už se na vás těší Václav Neckář, ale ještě předtím, na konci 19. století si nemajetní lidé přivydělávali výchovou nalezenců. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny a dozvíte se o tom víc. A teď slibovaný Václav Neckář.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Místní badatelé často při procházení kronik a taky církevních záznamů narážejí na zajímavé příběhy. Miroslava Jurkasová, kronikářka Otína na Žďársku, zjistila, že v této lokalitě si chudí lidé před více než 100 lety často brávali na vychovávání sirotky a pátrala dál.
2: Začala jsem dělat taková sousedská posezení nad místní historií. Sejde se nás tam třeba 10-20, promítáme si třeba fotografie, vzpomíná se. Já řeknu vám, že nejvíc lidé vzpomínají na posezení, které bylo věnováno Vídni.
3: Mluvíme o takových těch sluštičkách, řemeslnicích, kteří tam odcházeli.
2: Musím říct, že odtud odcházelo poměrně hodně lidí. Jsem probírala kroniky a narazila jsem na pojem vídeňské nalezeňátko.
3: Teď si tak představuji právě ty služky, které odešly odsud do Vídně.
2: Pokud měla dobré zaměstnání, tak jenom porodila ve Vídni a dítě odložila. Nebo se zaměstnání vzala a přijela rodit domů. Tak to udělala třeba příbuzná z naší rodiny, že přijela, porodila u maminky, dítě nechala doma a jela zpět.
3: Štěstí, že to dítě přijala ta rodina.
2: Ty, co porodili v té vídeňské porodnici, tak vlastně ten nalezinec byl jakousi přestupní stanici pro to dítě. Matka zaplatila za pobyt tomu dítěti, nebo tam zůstala ještě 4 týdny jako kojná, když nemohla zaplatit, a ten novorozený Senec 8. den byl dán do opatrování pěstounce.
3: My tady máme před sebou na počítači seznam z matriky zemřelých, to je řádku.
2: Každý rok 2-3 děti a to je jenom Geršov. Všechno to byly děti na konci toho 19. století.
3: Jak se ta nalezeňátka dostala potom sem?
2: Musela si je tam ta pěstounka vyzvednout.
3: Proč si pěstouni, i když byli chudí, ty děti brali?
2: Jako ekonomické přilepšení. Dostávali každý měsíc peníze.
3: To, že je nalezenec, tak to dítě mělo v dokladech celý život.
2: Ano. A celý život se to s ním táhlo.
3: A teď se tady dívám na seznam na čísle popisném 2 v Geršově. U Josefa a Rozálie Simajchlů byl mu 1 měsíc, když zemřel.
2: A u nás byl taky...
3: U Tomáše a Františky Jurkasových. Vít Karel v 5 měsících na enteris.
2: Zánět z žaludku. Kdybyste chtěla šťastný konec...
3: No to bych chtěla.
2: Tak tady jste brožurky. Ve Velké Meziříči žije vdova jménem Alojzie Dočkalová. Tato vdova dělnickou prací se živí, jelikož není z to nejnutnější potřeby pro svou výživu si obstarati, odchovává ubohé sirotečky z porodnice. Z vídeňské porodnice odnesla již 8 chlapců, které náležitě vychovala, a jak mateřsky se o ně starala, vysvítá již z toho, že doposud její odchovanci rádi si na ní vzpomínají. Jeden z jejich odchovanců jménem Eduard Kaňka vyučí se šefcovskému řemeslu ve Vídni. Ze skromného svého výdělku zasílá oné vdově každého roku k svátku 2-3 zlaté na přilepšenou.
3: Z Geršova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina opouštíme Velkomeziříčko a mohu slíbit, že za pár minut se vydáme do Nepálu. Právě Nepál se loučí s oběťmi ničivých povodní. Některé rodiny ale stále nemají koho pohřbít. Těla jejich blízkých se totiž ještě nenašla. Reportáž našeho asijského zpravodaje přímo z Nepálu uslyšíte právě za pár minut. Do té doby třeba Marcela Holanová, Modern Talking, anebo Brontosauři.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Holanová v 10 hodin 22 minut. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní. Některé rodiny ale na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž stále pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou nebo štíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlí mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj, co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni pojďme ale k těm příjemnějším věcem, které se uskuteční třeba v Jihlavě. Už v neděli 6. září můžete vyrazit na jihlavský půlmaraton. Celá akce se uskuteční v areálu Českého mlýna. Časový harmonogram akce najdete právě na webu jihlavského půlmaratonu. Akce proběhne v čase od 9 do 16 hodin. Hlavní start půlmaratonu je naplánovaný na 12. hodinu. Připomínám, že je velká spousta závodů, jednotlivci, štafety, rodinný závod. Je toho opravdu velká spousta. Proto doporučuji co nejdřív dorazit do areálu Českého mlýna, klidně už od těch 9 hodin, abyste se případně stihli i zaregistrovat. Bude to stát za to, je to krásná akce, není podmínkou, abyste běželi. Stačí jenom přijít, užít si to a podpořit dobrou věc.

0: Večerem zhýčkaná Marie Rotrová v 10 hodin 36 minut a teď Jarka Vykoupilová a štrůdl.
1: Babské rady.
2: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková, obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Mohu slíbit, že za pár minut otevřeme další zajímavé téma. Tentokrát se vydáme na bránu Matky Boží. Lidé, kteří procházejí bránu Matky Boží v Jihlavě, totiž už mohou zahlédnout její budoucí podobu. Pod plachtou pověšenou na lešení začíná být vidět, jak se promění její spodní část, kterou všichni v Jihlavě znají, s odhalenými kameny. Za pár minut v reportáži Františka Jirků řekneme víc. Teď vyrážíme do Grand Hotelu u Tří strun s Věrou Špinarovou.

0: Rána Matky Boží v Jihlavě, ta totiž mění svou podobu. Jeden z nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochranou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, která součást jihlavského opevnění před staletími měla.
1: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru a ten vápený nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let podle toho prostě, na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
1: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroplastklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
1: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Do voleb už nejde přes 80 starostů z Vysočiny. Soudce Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Tenisté Muchová, Nosková, Lehečka postoupili na US Open do třetího kola. Teploty do 25 stupňů, většinou oblačno až polojasno, výjimečně i s přeháňkami. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 86 starostů a starostek z Vysočiny už nebude obhajovat svoji funkci. Nejvíc jich je na Třebíčsku a Žďársku, v každém okrese přes 20. Na Jihlavsku není na kandidátkách 12 z dnešních starostů. Český rozhlas údaje propočítal na základě veřejně dostupných údajů.
5: Teprve druhého starostu po obnovení samostatnosti budou mít na podzim Bohušice na Třebíčsku. Počínaje oddělením od Jaroměřic nad Rokytnou v roce 1990 je až dosud vede nestraník František Plocek. Vír na Bystřicku obmění starostu po 24 letech a v Novém Veselí končí Zdeněk Křivánek za KDU ČSL po 16 letech. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abasi.
6: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
3: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně. Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Staveniště u německé technologické společnosti Rohde a Schwarz v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku, informovala o tom německá policie. Čin vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Firma dodává zboží i armádě. Bezpečnostní složky v souvislosti s tím zadržely dva Bulhary. Podezřelí jsou z toho, že krátce po půlnoci na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Jedno z nich se vznítilo a způsobilo menší škody.
4: Sport.
3: Tři čeští tenisté postoupili do třetího kola US Open. Linda Nosková, Karolina Muchová, mezi muži Jiří Lehečka. Karolina Plíšková naopak vypadla. Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
4: Počasí.
3: V Třebíči a Telči teď mají 21 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Bude převážně oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se mohou přidat přeháňky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý proměnlivý, během nemírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 135. kilometrem u Měřína. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh. A nehodu osobního auta a Pagru máme teď hlášenou z Rudy na Žďársku. I tam dávejte pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Máme 4 minuty po 11. hodině. Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě je zase o něco větší. A není to jen o nových kancelářích. Přibyly specializované pracovny, prostor pro muzikoterapii a lepší zázemí pro odborníky, kteří pomáhají dětem i jejich rodičům. Jak se za posledních více než 35 let centrum proměnilo a kolik přibylo dětí a co za jejich obrovským nárůstem stojí, s čím děti a rodiče nejčastěji přicházejí a jak jim může speciálně pedagogické centrum pomoci. Navíc školy čekají velké změny. I tuhle otázku otevřeme. Mění se pravidla pro odklady školní docházky a do prvních tříd přichází více podpory. Co to bude znamenat pro děti, ale taky pro rodiče a učitele? O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s ředitelkou mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorkou Ljubicou Kubu. Krásné dopoledne.
8: Dobrý den.
7: A také psycholožkou působící právě ve speciálně pedagogickém centru, magistrou Evou Libanskou. Krásné dopoledne.
8: Dobrý den.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. Jak dobře víte, speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se nám krásně rozrostlo. Jsme za to moc rádi. Vlastně celkem nedávno proběhlo i slavnostní otevření dalších nových prostor právě speciálně pedagogického centra v Jihlavě. My se o tom všem dnes budeme povídat s paní ředitelkou mateřské školy a právě speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorkou Ljubicou Kubu a také psycholožkou působící ve speciálně pedagogickém centru, paní magistrou Evou Libánskou. Dámy, opravdu je pravda, že zaměstnanci někdy museli kvůli nedostatku míst pracovat z domova? A jak vůbec moc pro práci s dětmi a rodiči je důležité mít ten vlastní prostor a hlavně klid?
2: Tak určitě je to velmi podstatné, protože naše děti v centru jsou děti se speciálními potřebami a jejich rodiče i naši pracovníci potřebují klidné prostředí, které je plné důvěry, může tam vzniknout spolupráce a je to vlastně nezbytnost pro výkon naší činnosti. Takže požadavek té doby byl, abychom se rozšířili, protože centrum začalo se 40 klienty v roce 91 a ti klienti měli pouze zrakové postižení, neměli jsme vlastně jinou klientelu. Pak jsme se rozrostli velkým způsobem a podpořil nás projekt SROP. Město s námi podalo projekt SROP a provedla se stavba centra, vlastně to první patro. Bylo to v roce 2007 a nyní vlastně byl obrovský další nárůst. Máme téměř 3000 klientů, 22 pracovníků a museli jsme vlastně hledat cestu spolu s magistrátem města Jihlavy a nalezli jsme ji v projektu IROP a povedla se nástavba.
1: Jak jste to všechno vlastně řešili, řekněme, v těch polních podmínkách, kde jste měli velkou spoustu klientů a chyběly ty prostory?
3: Jsme hlavně měli velkou spoustu už pracovníků, protože se nárůstem klientů vám zrůstá i počet těch pracovníků. Jo. A bylo strašně důležité si vlastně zapamatovat, kde máte home office, kde máte být na výjezdu, abyste v té práci vlastně jako nebyli. Protože pravděpodobně ve vaší kanceláři sedí nějaký jiný kolega, který tam potřebuje pracovat. Ovšem stávalo se, protože všichni jsme lidé, tak jako občas si nepamatujeme ty věci, tak jsme chodili do práce a zjistili jsme, že nemáme kde sedět. Tak jsme někdy seděli s paní ředitelkou v ředitelně, jindy jsme si šli sednout tělocvičně a podobně. Jo. Takže to byla taková jako velká jako improvizace, která trvala asi, jestli se nepletu, cca 2 roky. A pak konečně nastoupili stavebníci, což byly další trošku polní podmínky, protože jsme trávili čas společně se zbíječkami, vrtačkami a jinými hlučnými nástroji, takže zase jsme se museli svým způsobem stěhovat a bylo to takové jako dobrodružství jak pro nás, tak i samozřejmě pro ty klienty, protože ty byly vždycky překvapení. A vy sedíte tady, nebyla jste někde jinde? Říkám, no, byla.
1: Takže teď už je klid na pracovišti. Každý má své místo.
2: Ano, určitě.
1: Kterých problémů nebo diagnóz řešíte v současné době nejvíce a přibývá například dětí, dejme tomu s autismem, poruchami komunikace nebo pozornosti? Když se podíváme na těch téměř 3000 dětí, tak kolik z nich vůbec potřebuje tu dlouhodobou podporu a kolik přichází třeba jen kvůli tomu posouzení, dejme tomu školní zralosti?
3: My jako speciálně pedagogické centrum pracujeme primárně s dětmi s postižením. Tady naše Jihlavský má obrovskou výhodu, že my vlastně bereme veškerý druhy handicapů, co si dokážete jako vlastně představit. Od dětí právě, jak jste říkala, s autismem, ale i přes mentální postižení, zrakový postižení, sluchový postižení, vady řeči, tělesný postižení a tak dále. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A ta péče tím pádem už jenom, jak si to představím, jak je vlastně téměř vždycky dlouhodobá. My vlastně, já říkám, že jsme krásné zařízení v tom, že jsme vlastně šťastní, když ten klient od nás odejde, protože to znamená, že je fajn, že je zdravý a že může zvládat dál ten život vlastně bez nás v té škole. Jo. Těch jednorázových máme vlastně velmi málo. To znamená vlastně, že těch 2000, téměř 3000 vlastně v současné době klientů k nám vlastně dochází pravidelně, ať už je to jednou za rok, jednou za 2 roky podle jejich potřeby, ale samozřejmě s tím se váže i jakoby naše terénní služba, to znamená, že kolegyně, já často vyjíždíme přímo do těch škol a ta působnost je Kraj Vysočina. Takže když si představíme od Bystřice až dolů k Jemnici, tak ten rozsah vlastně našeho cestování je poměrně velký.
1: No to tedy. No, za pár minut se budeme věnovat zmiňovanému rozšíření prostor, protože my už jsme řekli, co to znamená pro vás zaměstnance, ale jaký přínos to bude mít právě pro děti a jejich rodiče, to vám také povíme.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: V dobrém dopoledni si dnes povídám s ředitelkou mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorkou Lubicou Kubu a také psycholožkou působící ve speciálně pedagogickém centru magistrou Evou Libánskou. Dostáváme se k té otázce rozšíření vašeho speciálně pedagogického centra. Nově máte 6 specializovaných pracoven, pokud to říkám dobře, a taky sál pro sociálně terapeutickou činnost. Co to konkrétně změní pro děti a jejich rodiče?
1: Tak určitě rozšíření péče už samo za sebe hovoří, že se rozšiřuje o nějaké terapie nebo o nějaké systémy práce, které jsme si nemohli dovolit předtím. Pro mě je jedním z největších přínosů právě ta velká sociální pracovna, protože nám umožní skupinovou práci, kterou jsme si předtím nemohli dovolit, nebo jsme si ji mohli dovolit pouze po pracovní době školky, kdy jsme šli do jejich prostor. V této pracovně současně budeme pracovat s klienty na arteterapii, na muzikoterapii a možná si řeknete, že jsou to techniky, o kterých tady už se hovoří dlouho a hodně z našich škol je už praktikuje, ale my muzikoterapii děláme trošičku jinak od předloňského roku. Měli jsme tu možnost, že naše kolegyně vycestovaly pod projektem Erasmus do slovinské Sorici, kde pan Gašper praktikuje muzikoterapii směrem ke školám trošičku jiným způsobem a naše pracovnice a pracovnice i z Mozaiky z mateřské školy tam prodělali zácvik. Díky Fit People jsme si zajistili hudební nástroje prakticky za 500 000 a díky spoluobčanům, kteří přispěli právě na tom plese a dnes máme krásně vybavenou pracovnou, které můžeme poskytovat právě tuto odbornou muzikoterapii, která probíhá trošičku jinak. Uh-huh. Děti toto milují, protože obzvlášť děti se speciálními potřebami se hodně v té hudbě rozvíjí a mají rádi pohyb a hudbu, takže určitě je to krásná technika, kterou jsme začali díky přístavbě praktikovat. Další pracovny, Evi?
2: Tak další tam máme logopedickou, samozřejmě říká logopedická pracovna pro rodinnou terapii a krizovou intervenci, která má jednu z těch výhod, že je zařízená vlastně trošku jinak než ten zbytek, protože najednou přibyly křesílka a gauč, takže zase to přináší trošku jinou atmosféru vlastně do té vaší práce. Jo? Zatímco dřív, kdo to u nás zná, že jo, židle, stůl a tak, tak tohle najednou přinese novou atmosféru. Tak, pak tam vznikla pracovna pro dynamickou diagnostiku a nácvik dovedností. To je taková pracovna, kde my jako psychologové se kromě klasické diagnostiky, tak se snažíme najít vlastně potenciál toho dítěte. Vlastně, kam ho vlastně můžete dotáhnout, kam s ním můžete dosáhnout s nějakou dopomocí. Řeknu typický příklad do škol. Dítě má asistenta pedagoga, který nějakým způsobem mu dopomáhá s určitýma věcma. A stejně takhle zkoušíme vlastně do jaký míry, když mu já dopomůžu, tak kam až se můžeme dostat. Jaký je jeho vlastně největší potenciál s tou dopomocí. Jo? Takže to je taková jako taky další taková naše činnost. A vlastně pak tam vznikla právě pracovna ještě expresivních terapií, která je víc zaměřená právě arteterapeuticky. Uh-huh. No, to znamená nějaká kresba, malování s dětma a podobně.
1: A pak velmi důležitá pracovna pro krizovou intervenci. Naši pracovníci mají kurzy krizové intervence a to je to, o čem teď velmi často hovoříme na školách, když nastane ta krize nebo ten problém veliký, tak ne, abychom uměli přímo pomoct, protože nejsme třeba psychoterapeuti a psychiatři a odborníci, ale abychom uměli udělat takovou tu první pomoc a nasměrovat klienta dál, takže vznikla tam právě i pracovna pro krizovou intervenci, za kterou jsme velmi rádi.
0: Zůstávejte s námi i nadále, dnes vám představujeme novinky ve speciálně pedagogickém centru Jihlava.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Dnes je mým hostem ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorka Ljubica Kubů, a také psycholožka působící ve speciálně pedagogickém centru Jihlava, paní magistra Eva Libanská. Když jsme hovořili o tom, že speciálně pedagogické centrum se rozšířilo, máte spoustu nových krásných prostor, tak máte i dostatek pedagogů a odborníků a všeobecně je jich dostatek, je vás dostatek?
2: Tak určitě nás populačně není dostatek. Všude slyšíme, že je málo psychologů, že jsou dlouhé termíny na objednání k speciálním pedagogům. Já musím říct, že máme stabilní tým a erudovaný tým, protože každý z nich se dlouholetě vzdělává v daných problematikách. Jsme taková ta učící se organizace i mezinárodně. Ale na tom musíme nepřetržitě pracovat, aby jsme ty místa doobsadili, pokud náhodou se nám třeba paní psycholožka odstěhuje nebo speciální pedagog třeba odejde do důchodu, a pracujeme systematicky. Paní psycholožka vám popíše jak.
3: My jsme před lety začali spolupracovat s velkýma univerzitama, zejména co se týče těch psychologů, protože to je jako opravdu velmi nedostatkový zboží. Jo. Takže vlastně je to tak, že my jim nabízíme praxe, většině těch univerzit, zejména těch blízkých, jako je prostě Praha, Brno, Český Budějovice, Hradec Králové, a nabízíme určitou kvalitu těch praxí a zároveň jsme takový, že pod naším dohledem se nebojíme ty studenty vlastně jim opravdu nabídnout tu praxi, aby na nás jenom jako nekoukali. Jo? A učíme je, hodně si s nima povídáme, opravdu ta péče o ty naše praktikanty je poměrně velká. A na základě toho oni si vlastně s námi zažijou týden, 14 dní, kdy je vezmeme třeba i na výjezd do terénu, aby se podívali, jak to děláme vlastně v tom terénu a podobně. A na základě toho my je jako tak jako natáhneme a snažíme se, aby u nás zůstali, což se nám jako docela daří. Jo. Takže většina z toho týmu, ten můj psychologický je velmi jako mladý, ale jsou všechny kolegyně jsou úžasný a je to velká práce s tím, aby u nás jako zůstali. Takže jako i ty podmínky, ty jejich práce jsou jako velmi dobře nastavené. Specifikum toho speciálně pedagogického centra je, že tam máte třeba jako hodně administrativy a hodně píšete zprávy, doporučení a tak dále a tak dále. Takže ten člověk nemůže být jenom skvělým psychologem, ale musí být taky dobrým administrativním pracovníkem. Což třeba oproti školním psychologům, který nemají tolik té administrativy, tak je trochu jiný.
1: No, strategie na to máte skvělou. Doufám, že nikdo neposlouchá z jiných organizací a že na to nepůjdou podobně, aby vám je potom nepřetahovali.
3: Ale já bych jim to i doporučila, aby to tak dělali, protože víme, že těch psychologů je v tom regionu našem málo a je potřeba jim něco nabídnout. Jo? A jim nabídnu vlastně dobrý zázemí ty organizace, kde mám vlastně 7 už lidí, kteří něco umějí a kterým to ukážou a můžou je i vést v tom začátku.
1: Čím si vysvětlujete, že je nedostatek psychologů, možná i psychiatrů, nedostatek speciálních pedagogů? Kde všichni jsou? Co všechno studují? Proč je tenhle obor neláká, tahle oblast?
2: Tak určitě je to větší problematika, která zasahuje do státu, do ministerstva školství, do plánování na fakultách, kolik vezmeme studentů, jak jich jsme schopni zajistit, ale někdy to bývá opravdu problém, že například u psychiatrů, kterých je také málo, tak nemáme vlastně lidi, kteří by je mohli uvádět do praxe, protože musí pracovat a nemůžou jim věnovat čas, takže ona je to taková ta zbraň dvousečná, že otevřít hodně škol taky vlastně situaci nevyřeší, ale myslím si, že je to státní dlouhodobá politika a měli bychom se na toto zaměřit, protože dlouhodobě víme, že toto je problém.
1: Zůstávejte s námi i nadále, za pár minut otevřeme další zajímavou otázku. Proč dětí s potřebou podpory právě třeba speciálně pedagogického centra v Jihlavě přibývá?

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorka Ljubica Kubu a také psycholožka působící ve speciálně pedagogickém centru magistra Eva Libánská. Dostáváme se k další otázce. Když jsme říkali, že těch klientů u vás přibývá, tak jsou dnes děti skutečně častěji v nějakém tom problému nebo je spíš umíme lépe rozpoznat než dříve ty komplikace?
2: Já si myslím, že obojí je vlastně pravda. Jo, za prvý za mě teda, nebo za nás přibývá klientů opravdu s nějakou diagnózou, kdy oni k nám přicházejí, ať už od lékařů, nebo od klinických psychologů, klinických logopedů, vlastně s nějakou konkrétní jako diagnózou. A těch bych řekla, že vlastně v současné době my vnímáme, že ten nárůst je, si říct, obrovský, jo, ale opravdu je jako velký. Zároveň vnímám to, že rodiče jsou více informovaní, což je za mě super, protože taková ta prevence, radši začnu řešit něco dřív, protože si něčeho všímám, je fajn. A já vždycky říkám, hele, je lepší si říct, že jsem plašil zbytečně a pak je to v pohodě, než když vlastně nebudu plašit vůbec a řeknu, ono to počká. Jo? Krásná typická věta, kluci se rozmlouvají později třeba až v 5 letech. Jo? A ono, často je to opravdu problém a musí se hledat vlastně, co se vlastně děje. Jo? Zároveň někdy ta informovanost, já vidím, že ty rodiče vlastně strašně zúzkostňuje v tom, jako jo, on se na nás moc nedívá, tak nebude to ten autismus a podobně, ale zase je jako daleko lepší, když zajdou, zeptají se, zjistí si informace, než když to nechají být a řeknou jako později. Nebo možná někdy.
1: Jak dlouho vůbec může být dítě v péči sociálně pedagogického centra a co se děje potom, když, jak už jste tady říkala, to dítě odchází, mává a u vás končí?
3: Tak určitě nám se mohou se na nás obracet už od toho jednoho roku a hlásí se, že něco se děje, my je směrujeme na ranou péči, pak ve 3 letech je přijme speciálně pedagogické centrum, snaží se vyřešit včlenění dítěte, diagnózu a všechny potřebné věci. A máme klienty i v 26 letech, máme i na vysoké škole, máme v zaměstnání. Ale musím říct tu smutnou realitu, že to naše školství a náš stát se o děti se speciálními potřebami velmi pěkně postará v tom období dětství a dospívání a v období, kdy chodí do škol. Bohužel skončí ve školách a pak ta následná péče, včlenění do zaměstnání nebo do chráněné dílny, a tam už náš stát má obrovský problém a neumíme to tak, jak by bylo potřeba, aby opravdu ta péče neležela ve 100% na rodiči.
1: Co s tím můžeme udělat?
2: Je spíš otázka na nějaké ministerstvo nebo na nějakou vládu. Myslím si, že já tam strašně vnímám to, že těm lidem potom strašně chybí ta socializace, kterou jim přináší ta škola. To znamená být mezi lidmi. Být mezi lidmi jinde než v té rodině. Jo. A to není jako jednoduchý prostě zajistit. Jo. A zároveň řada z nich jako touží po nějakém i pracovním uplatnění, ale ten trh práce je v současné době takový, že hledáme jako ajťáky a podobný lidi, vlastně, který potřebují maturitu, ale vlastně málo kdo hledá někoho na pozici pomocného kuchaře, který zvládne a teď pro ně je těžký pracovat delší dobu, takže zvládne pracovat třeba 2-3 hodinky denně a pak potřebují prostě domů, protože už je to třeba na něj moc. Jo. A tyhle ty pozice prostě moc nejsou.
3: I pro ty rodiče je to obrovská pomoc, pokud na chviličku mohou vypnout a vědí, že jejich dítě se speciální potřebou nebo se zdravotním handicapem je na chviličku v rukou někoho, kdo mu rozumí a kdo ho obstará. Ono nebude v tom životě opravdu výkonné, nebude ten pracovní úkon tak, jak má být, ale je to i pro toho rodiče chviličku odpočinutí.
1: Zůstávejte s námi i nadále. Dnes si povídáme o speciálně pedagogickém centru Jihlava.

0: lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Hosté Heli Dvořákové.
2: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorka Ljubica Kubů, a také psycholožka působící ve zmiňovaném speciálně pedagogickém centru Jihlava, magistra Eva Libánská. My se dostáváme ke škole, ke školním povinnostem, protože ve školství jsou teď velké změny. Odklady školní docházky se postupně zpřísňují. Co podle vás tahle změna přinese v praxi?
3: Za prvé velkou změnu.
2: Ano.
3: To bych řekla, že za prvé. My v tom speciálně pedagogickém centru, tím, že máme vlastně ty děti s postižením, tak my jsme tak až úplně ten tlak na ten pokles nesledovali. Samozřejmě nějaký pokles určitě máme. Těch odkladů školních docházek, zároveň si myslím, že víc to vnímají pedagogicko-psychologické poradny, kam děti pro odklady školních docházek nebo za posouzením právě školní zralosti míří, ale zároveň, co se stane, bude obrovská změna pro školy. Protože najednou přicházejí do škol děti, které můžou být částečně školsky nezralé, to znamená děti, které budou mít obtíže právě v grafomotorice, to znamená nějaké práci vlastně s kreslícím náčiním, obtíže v pozornosti a tak dále, bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat.
2: No, v tom případě je důvod se oprávněně bát toho, že do prvních tříd budou tady nastupovat děti, které ještě nejsou připravené. A pokud ano, tak je na to připravený ten školský systém, jako těm dětem nabídnout ten servis, aby to zvládli?
3: Já bych to možná řekla tak, že tam nastupují děti, které bychom dříve vyhodnotili jako školsky nepřipravené. Uhum. Tak ty tam v současné době nastupují a zároveň ta škola nějakým způsobem na ně musí být připravena. Jako ředitelé často snížili počty dětí v těch prvních ročnících, což si myslím, že jako rozhodně dobrý krok. Zároveň tam určitou dopomoc přinášejí asistenti pedagoga a další, kdo si myslím, že tam bude strašně důležitý, budou školní speciální pedagogové, kteří zas můžou právě nabídnout tu pomoc v tom jako docvičení, dotrénování některých těch oblastí, které nebudou třeba tolik rozvinuté, jako třeba sluchové vnímání, to je taková typická věc.
2: Co podle vás v současné době nejvíc chybí třeba učitelům, aby zvládli i tu různorodost těch dětí?
4: Ono se mění úplně celé školství a celý systém. Já, když jsem chodila do školy, tak jsme měli běžnou třídu, bylo nás tam, já nevím, 25 a měli jsme jednu dívenku, co měla určité speciální potřeby. Ta norma tak nějak vychovávala celý ten tým a paní učitelka se mohla nasměřovat na to jedno dítě. V současnosti máte různorodou, heterogenní třídou. Je to úplně jiný pohled a jiný požadavek na paní učitelku, na paní asistentku, protože v té třídě máte děti cizinců, děti se speciálními potřebami, děti úzkostné, hyperaktivní, děti nadané, děti v uvozovkách zdravé. Takže už se díváme na ten celek, že je různorodý a učitel musí hodně přizpůsobovat své metody, techniky, hodnocení, motivaci každému jednomu dítěti. A to, když si vybavíme svoji pozici rodiče, když jsme měli dvě děti a učitel, když jich má 30 ve třídě, je to velmi náročné pro školy, pro učitele a opravdu myslím si, že ta cesta, co paní psycholožka zmínila, to snížení počtu, že to je právě ten adekvátní krok, alespoň v té první a v druhé třídě. Uh-huh.
2: Možná poslední závěrečná otázka. Máme dneska děti, které potřebují více podpory, nebo máme konečně systém, který si ty jejich potřeby začíná tak jako brát na zřetel, začíná je brát vážně?
3: Já si myslím, že obojí. Že ten systém víc vnímá potřeby konkrétních dětí, že už je jako tolik nechápeme jako DAF nebo nějakou skupinu, ale že vlastně k těm dětem přistupujeme víc individuálně. Ale ona i ta společnost k tomu jde k nějaký takový větší individualizaci. To je jako, no, a zároveň ten systém si myslím, že na tom nějakým způsobem pracuje. Jo. Ono to jako nejde hned, jo, protože změnit systém školství, to je jako na jednu stranu jako všichni rozumí školám, protože všichni do nich jednoho dne chodili.
2: Ano.
3: Jo, ale na druhou stranu změna, jako proč musíte změnit myšlení těch lidí, jo, který v těch školách pracují. A to se strašně obtížně dělá tím, že jim hrnete na hlavu neustálý změny. Teď tohle, teď tamto, příští rok to bude jinak a já vlastně nevím. Jo. A možná vnímám v těch školách takovou trochu jako nejistotu. v tom, jo, jakože vlastně, jo, tak nevím, my chci ty rámcový vzdělávací programy, co platili letos, tak je budeme měnit příští rok, anebo vlastně si to někdo rozmyslí. Uh-huh. A jak budou dlouhý prázdniny?
2: No to je teď, řekla bych, zásadní dilema, jestli zůstanou 2 měsíce nebo budou kratší, další buchví. Možná poslední závěrečná otázka. Někdo teď začíná vážně přemýšlet o tom, že možná jeho vnouče nebo dítě možná není v takové kondici, jak si myslel, obzvláště teď po dopoledním rozhovoru. Je třeba možné vás kontaktovat a jakým způsobem je to nejideálnější?
4: Tak určitě je možné nás kontaktovat na našich webových stránkách, najdou rodiče veškeré důležité informace, kontakty. Je potřeba říct, že jsme hodně všichni samozřejmě vytížení a ty termíny nejsou i hned. Snažíme se upřednostnit opravdu akutní případy, ale máme prakticky do Vánoc hodně naobjednáno, takže určitě, ať rodiče myslí na ten předstih a opravdu klidně půl roku dopředu, pokud plánují, že půjdou do školy a mají tu nejistotu.
2: Dámy, já moc děkuji za to, že jste si našli čas, byli jste hosty našeho vysílání a velké díky za to, co děláte, protože to děláte s láskou a takových lidí je, řekla bych, čím dál méně, tak vydržte. Hosty dobrého dopoledne byly dnes ředitelka mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, paní doktorka Ljubica Kubů a také psycholožka působící ve speciálně pedagogickém centru Jihlava magistra Eva Libánská. Díky moc a naslyšenou.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme, naschranou.
1: Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavská brána Matky Boží bude po dohodě odborníků natřená. Muzeum v Chotěboři je po letech znovu otevřené. Na zápasy hokejistů Dukly je polovina arény vyprodaná před startem sezóny. Odpoledne bude polojasné až oblačné s teplotami do 26 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Po více než 100 letech se tak změní její vzhled. Už teď překryla dříve odhalené kameny ochranná omítka, přes kterou stavbaři nanesou další nátěr, uvedl Petr Severa z Národního památkového ústavu.
2: Toto řešení z estetického hlediska znamená zachování zvlášť při ostrým bočním světle, ale i obecně struktury kamene, který není opatřený omítkou, ale je opatřený obětovanou ochrannou vrstvou.
1: Muzeum v Chotěboři je po 7 letech opět otevřené, sídlí v nové budově bývalé pošty. Radnice ji nechala opravit za zhruba 120 milionů korun. Kromě stálé expozice o historii Chotěboře si návštěvníci prohlédnou výstavu děl avantgardního malíře Zdenka Rykra. Muzeum je ode dneška otevřené v klasické době, podotýká jeho vedoucí Michal Kamp.
3: Je to standardní muzejní režim s tím rozdílem, že jsme spojeni s informačním centrem, to znamená, oni mají otevřeno každý den a my krom pondělka. To znamená od těch 9 do 17 hodin, jak to známe z každého dalšího muzea. Akorát teda je jednotné vstupné do celého objektu, nedají se oddělit expozice a výstavy.
1: Krajský soud v Brně potvrdil podmíněné tresty dvěma zdravotnicím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se ženy dopustily usmrcení z nedbalosti tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdříve ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné z téměř 70%. Ukazují to údaje Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek.
0: Sport.
1: Návštěvy Dukly Jihlava v nové prvoligové sezóně by neměly klesat pod 3000 lidí, počítá s tím vedení hokejového klubu. Do arény s kapacitou 5750 prodal největší počet permanentek ve své novorobé historii. Podle jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana je navíc o celosezónní vstupenky dál zájem.
4: Máme o 18% víc v této chvíli a stále se ještě prodávají, že oni jsme měli v loni. Dá se říci, že vlastně polovička kapacity arény bude obsazena permanentkama.
1: Dnes jihlavští i třebíčtí hokejisté odehrají poslední přípravné duely. Dukla nastoupí v 17.30 doma proti extraligové Olomouci a Horácká Slávia se na svém ledě střetne s Kolínem.
0: Počasí.
1: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Humpolci je teď 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Odpoledne očekávejte oblačno, přechodně polojasno, pouze výjimečně se může vyskytnout přeháníka. Teploměr ukáže 22 až 25, na Třebíčsku lokálně až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte u Větrného Jeníkova mezi Stým a 104. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu. Uzavřeli pravý pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zdarec jak palec od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tedy písničky pro Vysočinu na vaše přání. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku, pogratulujte k svátku nebo k narozeninám, nebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04, napíšete do vaší SMSky nejdřív slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte rozdávat radost.
0: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Maminko, já ti musím něco říct. Já jsem těhotná. Proboha, děvče, a kdo je otcem? No, maminko, všichni se před ním klaní. I ministři, no. Jejda, no snad se před ním neklaní i pan prezident. Ano, maminko, taky se klaní. No takové štěstí, holka. No a kdo to teda je? Neznámý vojín.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A v této chvíli na telefonu už čeká Pavla ze Žďáru. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. No, jak jsme se bavili?
2: Psi se bránila útokom.
3: Nějak se zapadla měsíc. Proti mě všechno postavilo. Umřel mi. Teďka umřel mi třiletej vnuk. A já se snažím bránit. A proto dáme psi se brání útokom.
2: Posílám písničku a držím palce, ať to všechno zvládneš.
3: Jerzo?
2: Ano?
3: Můžeš se přečíst čip?
2: No tak zkus, když na to máš.
3: Maminko, než jste mě paní učitelka ptala, jestli mám nějaké sourozence. Tak jsem na to odpověděl, že ne. A co jsem na to? Chvála Bohu.
2: Ježiško, to maminko. Posílám písničku a přeju ti pěkný den. Čau.
3: Dobře. Já tobě taky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Nedávno mi říkala žena, že si už nemůžeme dovolit utrácet peníze za moje pivo. No tak jsem jí nachytal, že utratila 2000 korun za voňavku. No a když jsem jí to vyčetl, odpověděla, že je to přece proto, aby se mi líbila. No tak jsem jí řekl, že od toho jsem měl právě to pivo.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A už tady mám další přáníčko, prosím vás o píseň K vinohradům od Ondřeje Rumla pro Miloslavu Bisovou z Pelřimova k jejímu dnešnímu svátku. Přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu, ať máte každý den dobrou náladu. Děkuji vám za zahrání, Pavel z Eše.

0: je tu blondýna. Hleďte, zastavili mě policajti, jo, a jeden řekl, papíry. No tak já řekla, nůžky, vyhrála jsem, no a odjela. Myslím, že chce odvetu, už mě 45 minut honí.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A další přání má Tomáš Klofáč. Dobrý den, včera oslavila svůj svátek Adélka Klofáčová z Havlíčkova Brodu. Tak bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší a hodně zdraví, ať se jí daří ve škole a maturitu zvládne levou zadní. To přeje a písničku posílá celá rodina a vybrali jsme její oblíbenou písničku od Aleše Brichty Nechte vlajky vlát.

0: který se stal jejich duchovním otcem.
1: Stopy fakta tajemství.
0: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přáníčko. Prosím, zahrajte mému vnukovi Honzíkovi k narozeninám vaši písničku Jednou bude OK. Má šikovné hokejisty, jednoho v Americe a hodnou manželku. Přeje mu babi Vlasta. S radostí zaspívám.

0: sedí takhle dvě přítelkyně u okna v cukrárně. Hele, a co ti dal manžel k narozeninám? No vidíš tamhle na ulici to krásné sportovní auto? Tak přesně v téhletý barvě jsem dostala pět kapesníků.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A na telefonu už čeká Hanka Kučerová, ahoj.
3: Ahoj, už jak jsem říkala, už jsem tě dlouho neslyšela a vzhledem k těm blonínám, že čekám, až tě jednou nějaká potká a dá ti pod zuby, protože těch blondýnek

0: ještě teda jako vtipu od tebe hodně. Já bych prosila zahrát od Lucie Bílé moji milovanou písničku Mám ráda život, protože ho mám opravdu ráda. Když jsme měli nedávno 70 roků po maturitě sraz v Humpolci, takže se 27 maturantů na kdysi 11 letce náš bylo 8. Takže já pořád ještě teda s tím životem smlouvám, aby mě tady ještě nějaký čas nechal, protože jinak celkem zdravotně jsem na tom dobře. Takže doufám, že ta písnička se bude líbit i vám. Tobě děkuju a všem přeju hezký den.
1: Tobě taky krásný den. Čau, čau.
0: Ahoj.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání. Na telefonu už čeká Ludvík ze Salavic a takhle, když hraje písnička, tak my si říkáme vtipy, který nemůžou ani po desáté do Českého rozhlasu Vysočina. Viď?
2: Ahoj, já do zranice zvem všechny posluchače, já si myslím, že by nemohli být ani po půlnoci.
1: Ale oni jsou takový jako vtipnější, mi připadá.
2: Mně taky, já si myslím, že by se to posluchačům taky líbilo, kdyby jsme dostali určitě oba dva do čumáku, tak to víš.
1: Ale mám dojem, že kdybychom to dávali, tak nejen žen blondýny by nám dali přes hubu, ale myslím, že i faráři a policajti a
2: určitě,
1: doktoři.
2: Určitě, určitě. Ano. Tak, já jsem si dva vzpomněl, můžu dát?
1: Jasně.
2: Takhle jeptiška je u zpovědi a říká, velebný pane, já mám veliký hřích, já pod svým hábitem nenosím spodní kalhotky. A faráš na to říká, milá dcero, pomodli se pětkrát odčenáš, pětkrát zdrávas a jako pokání tady udělej 4 kotrmelce.
1: No tak to je přesně ono. O čem jsem mluvil? Povídej.
2: Lékař gynekolog je obviněn ze zabití mladé ženy a u soudu se předseda senátu ptá, pane doktore, můžete nám vysvětlit, proč jste tu mladou ženu zabil? No víte, pane předsedo, to bylo tak, já jsem měl velmi těžkou noční směnu v nemocnici. Měl jsem dva těžké porody, několik nutných chirurgických zákroků a ráno, když přišel mě kolega vystřídat, tak je prosil, že má něco naléhavého v rodině, abych za něj udělal ještě denní směnu. Tak jsem to teda vzal, protože se musíme navzájem pomáhat. A když jsem zase byla směna velice náročná, zase několik porodů a několik chirurgických zákroků. A když jsem večer strašně unavený šel domů, setl jsem si v parku na lavičce, abych si trošičku vyčistil hlavu a ta mladá žena se u mě zastavila a říká mi, když mi dáš 100 korun, tak já ti ji ukážu. No nezabil byste ji taky?
1: Co budem hrát?
2: Tak já bych chtěl pozdravit všechny svoje kamarády z té naší bezvadné party a všichni dohromady si zahrajeme nádhernou písničku, která se vůbec nehraje. Je to od Karla Hály, jmenuje se Můj odčenáš.
1: Tak jo, je tady a to bych chtěl pěkný den.
2: Já tobě taky a všem posluchačům. Mějte si všichni moc hezky, na shledanou.
1: Čau, čau.

0: Tati, řekni mi, co je to ozvěna?
1: Jo, Karlíku, tak to je jediná věc na světě, která nedovolí, aby měla tvoje maminka poslední slovo.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A už je tady další přání. Dobrý den, mohu poprosit o písničku Jen tak k cestě k lékaři, Martu Kubišovou a Luna Park. Jasně, a ať všechno dobře dopadne u lékaře.

0: ordinaci, ve svém křesle a nikde ani noha. Ale najednou se otevřenými dveřmi vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potěšen, že má klienta a hned se začne vyptávat, kdo pak mi to sem přichází, že by nějaký pejsek? Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou. Takže nějaký červíček? Chlápek něco nesrozumitelně zamumlá. Takže by to byla nějaká housenka, třeba je taková krásná zelená, co? Chlap kroutí hlavou, pak nevydrží. Vyndá z pusy šroubovák a říká: doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám tady internet.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a to bude mít Magda z Třebíče. Magdo, ahoj.
3: Nazdar. Já bych prosila zahrát dneska pro svoji švagrovou, která má takové narozeniny, které kdyby jsme otočili, tak by šla skoro do mládí, do dětských let. Takže radši to otáčet nebudem a budeme jí přát, aby byla šťastná, aby se jí dobře dařilo, aby měla kolem sebe přátelé, kteří mají rádi, a aby byla pořád taková, která dokáže bojovat a dál. Já, Petr, a už jsou dojata, a tak tam puste Valdemara Matušku, Růže z Texasu.
2: Já se přidávám taky, všechno nejlepší, a tady je písnička. Krásný den. Čau, čau.
3: Tak všem.
4: Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Hele, co to vystřihuješ z novin?
1: Ale je takový článek, jak muž zabil svoji ženu, protože mu prohledávala kapsy. Jo, a na co to potřebuješ? No, dám si to do kapsy.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu.
0: Písničky na vaše přání a teď bude mít František Palác, Valče, ahoj.
3: Zdravím, zdravím všechny posluchače vašeho rádia a chtěl bych písničku dodatečně k svátku Pavlíně Konvalinkové z Valče, to je od mý švagrový dcera, takže všecko nejlepší, hodně zdravíčka, aby to vycházelo z manžel a aby jim dělal kluk Olínek radost, chodí do školky teďkom zase, takže aby jim nedělal nějaký problém a starosti. Dále bych chtěl všem bývalým zaměstnancům firmy Miomi, která už neexistuje, oni to poslouchali, když jsme byli v práci, takže ví, okolo se jedná, hlavně kdo to poslouchá, takže všem z bývalé firmy, rodině Česnekové z Číměře, rodině Králové z Hrotovic a rodině Svorové z Hrotovic. Franta Palác, písničku, jak jsme se domluvali a všem vám do rádia režii, jo? A děkuju, ahoj.
0: Čau, čau a bude to písnička Švihák Lázeňský od Jirky Schellingera.

0: Žena je s manželem u psychoterapeuta po 30letém manželství. Stěžuje si na osamělost, nepochopení, nedostatek lásky, sexu a tak dále a tak dále. Terapeut po přiměřené době vstane, obejde stůl, požádá ženu, aby se postavila, přistoupí k ní, obejme ji a vášnivě ji políbí. Žena si pak pomalu, jako v tranzu, sedne a mlčky sedí. Manžel na to kouká, jak vyvoraná myš. Terapeut říká manželovi, tak tohle vaše žena potřebuje aspoň 3x do týdne. Můžete to pro ní udělat? Manžel se zamyslí a povídá, no víte, můžu jí sem vozit pondělky, středy, ale pátek jo, pátek ne, to chodím na ryby.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Já tady mám poslední přání. Ahoj Jardo, zdravíme všechny regionáky a přáli bychom si zahrát do práce po celozávodní dovolené naše oblíbené Kabáty a písničku Oni. Díky a pěkný den všem přeje Jarda a jeho kolektiv z práce. Kabáti jsou tady, písnička Oni. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. tady nebudu, budu tady až v pondělí, jo? V pondělí po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau. Thank you.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Prázdninové výjezdy záchranářů na Vysočině dosáhly historického maxima. Přes 80 stávajících starostů z Vysočiny už znovu nekandiduje. Třebíčtí a jihlavští hokejisté absolvují generálku před startem první ligy. Odpoledne bude polojasné až oblačné s teplotami do 26 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Celkem 9541 výjezdů uskutečnili letos o letních prázdninách záchranáři na Vysočině. Je to o 563 zásahů více než dosavadní rekord z léta 2024. Nejčastějším důvodem k výjezdům byly zdravotní obtíže pacientů, přiblížil mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Petr Janáček.
4: Výraznou část letní výjezdové činnosti zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina představovaly také dopravní nehody. Záchranáři k něm výjížděli celkem 503krát. Vysoký byl rovněž počet nejrůznějších úrazů, těch evidujeme za letošní prázdniny 2042.
3: Každý osmý starosta na Vysočině už v komunálních volbách dál nekandiduje. Vyplývá to z propočtu Českého rozhlasu z veřejně dostupných zdrojů. Po říjnových volbách tak skončí minimálně 86 současných starostů a starostek. Například Ladislav Stalmach z Pirátské strany vedl Vír na Žďársku 24 let, teď funkci opouští. Chce ale motivovat ostatní, aby se zapojovali do komunální politiky.
5: Běžte do toho, protože to je tak pestrá práce, každý den trošku jinak. A po těch 24 letech přece jenom už tam ten stereotyp trošičku se začne objevovat a to byl jeden z těch motivů, který mě prostě asi přivedl k tomu rozhodnutí. No.
3: Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Ve vězení si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu v únoru 2005 uložil pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku.
0: Sport.
3: Poslední přípravná utkání na novou sezónu první ligy dnes odehrají hokejisté Třebíče a Jihlavy. Horácká Slavia hostí na svém stadionu od 17:30 Kolín a bude chtít navázat na úterní výhru nad Pardubicemi B. Dukla ve stejný čas přivítá extraligovou Olomouc, proti které se pokusí zopakovat výhru z prvního vzájemného přátelského utkání v srpnu, kdy na Hané vyhrála 3-1.
0: Počasí.
3: V Novém Rychnově je teď 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě 22, Dukovany hlásí 24. Odpoledne očekávejte oblačno, přechodně polojasno, pouze výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Teploměr ukáže 22 až 25, na Třebícku lokálně až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na 112. kilometru ve směru na Brno cestáři provádějí údržbu. Je tam ale omezení pouze u Krajnice. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: a host.
7: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad. Hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký. Takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: ještě během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panické ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Je to, ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce. A vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsem si všiml praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel vodníku, nic jsem za sebou neměl. A ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy. A tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi taky dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To asi.
0: Bude to ono? To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem
1: vězení? Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo? Ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme museli.
0: Už máte ve filmu po celý natáčení toho
1: filmu, jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti. Ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je taky jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z tý jsme hlavně čerpali, z tý čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
0: Solitér.
1: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne. My tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili. No a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to postoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani té produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový. Takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili. No. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malečka, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar a to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho? Uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá a určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže. Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakých důvodů teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v Osamělém Vlkově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli Osamělému Vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na Osamělého Vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Průměrná mzda na Vysočině vzrostla, stále je ale sedmá nejnižší v republice. Zastupitelé v Náměšti schválili sloučení mateřských škol ve městě. Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70%, je to méně než minulý rok. Zítřek bude nejdříve oblačný, během dne se ukáže sluníčko, teploty až 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Průměrná mzda na Vysočině dosáhla ve druhém čtvrtletí téměř 47 tisíc korun. Meziročně tak podle Českého statistického úřadu vzrostla o 6,5%. Zaměstnanci si na výplatě v průměru polepšili skoro o 3 tisíce korun. Po započtení inflace ale jejich reálné výdělky vzrostly jen asi o 4,5%.
2: V celém Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí průměrná mzda meziročně o skoro 6,5%. Dosáhla tak na necelých 52 tisíc korun. Oproti celostátnímu průměru byla mzda na Vysočině nižší o více než 5 tisíc korun. V porovnání s ostatními kraji pak byla sedmá nejnižší. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Dvě mateřské školy v Náměšti nad Oslavou se sloučí. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé. V obou školkách je už teď málo dětí a několik měsíců je vede jedna ředitelka. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné z téměř 70%, ukazují to údaje Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Policisté v bavorském Mnichově vyšetřují pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadrželi v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá a nikdo není zraněný.
3: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se po 3 letech vrací do České ligy. Někdejší reprezentant bude do konce sezóny hostovat z Mönchengladbachu v Hradci Králové. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty, ale i vinou zranění se výrazněji neprosadil. V minulém ročníku Čvančara hostoval nejprve v tureckém Antalyaspor a potom v Celticu Glasgow. Za národní tým nastoupil do 8 zápasů a dal 1 gól.
1: Počasí.
0: V Přibyslavě je právě 21 stupňů, v Telči nebo Velkém Meziříčí 23. V noci se pouze výjimečně objeví přeháníky, teploty poklesnou až ke 13 stupňům. Zítřek přinese zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 zpomalte u Pávova na 112. kilometru ve směru na Brno. Pracují tam cestáři, provádějí údržbu a opravu svodidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kde byste o víkendu mohli v našem kraji vidět Napoleona? Tak odpověď je ve Velkém Meziříčí. Na tamní zámek vás pozveme za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Historické slavnosti vás čekají na zámku ve Velkém Meziříčí a vypravíte se konkrétně i do dob napoleonských válek. Na zámek nás pozve pan Jan Smrčka, propagační pracovník zámku ve Velkém Meziříčí. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Rádi bychom vás pozvali tento víkend k nám do zámku Velké Meziříčí, kde se 5. a 6. září, v sobotu a neděli budou konat každoroční historické slavnosti. Jak už zaznělo, tak letos to bude na téma napoleonských válek. Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé. Přijdu například komediální Nakáře, vystoupí zde také hudební těleso, takže hudební doprovod celé akce bude zajištěn. Do toho bude také tradiční bitva v zámeckém parku, budou kostýmované prohlídky našich zámeckých okruhů. A co se soboty týče, tak se také budete moci těšit na nástup vojenských jednotek a následně jejich slavnostní dekorování císařem.
0: V jakých časech v sobotu i v neděli mohou posluchači na zámek do Velkého Meziříčí dorazit?
1: V sobotu akce začíná od 13 hodin a vlastně běží až do 6 hodin. A co se neděle týče, tak tam začínáme o něco dřív, od 12.15, ale taky potom zase končíme dřív, a to 16.45.
0: Na historické slavnosti na zámek do Velkého Meziříčí nás pozval pan Jan Smrčka. Já vám děkuju, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ladíte dobré čtvrteční odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. V každé osmé vesnici v našem kraji se na podzim určitě obmění starosta. Bezmála 90 představitelů obcí totiž už v komunálních volbách nebude vůbec kandidovat. Například Ladislav Stalmach z Pirátské strany se loučí s kanceláří starosty ve Víru na Bystřicku po 24 letech. Náš reportér se s ním vydal na obhlídku obce.
1: Tady teď zastavím paní ředitelky naší školy. A ona mě pochválí.
2: Dobrý den.
3: Chceš být v rádiu? Tak samozřejmě, natáčí nepochválím se ho, protože no, jsem mu ráno řekla, že má rozvázané boty.
1: A já jsem na to zapomněl, nezavázal jsem si. Já jsem před dětma byl s rozvázanýma tkaničkama.
2: Ředitelka Petra Zánová.
3: Ale ona tam bude stále dělat kroužek včelaříka.
1: Takže... No to se chci zeptat, jestli vůbec budu.
3: A jestli
1: teď na to bude mít
3: bude
1: času,
3: děti
1: tak to...
3: zájem, ale myslím si, že ano, jo.
2: Na závěr si pirátský starosta Ladislav Stalmach usmyslel trochu jiné hry bez hranic, které pořádají každý rok vesnice z Bystřicka.
1: Že to nebude na fotbalovém hřišti, jako je zvykem, a že to uděláme na rybníku. Jako, že si budeme trošku hrát na vikingy.
2: Vede mě k improvizovanému mostu přes rybník.
1: Tak to pojďme vyzkoušet.
2: Úspěšně! Jo, Ladislav Stalmach, svátečně oděn a nikterak nezamokřen. Jirzas už není zas tak malá vesnice, aby to bylo, že po starostovi chtějí, aby naháněl psa zabělého, ne? Nebo...
1: Jo, jako to jsou, jako občanka, vám zavolá, že má v bytě myš. Máte říct, to myslíte vážně, že mě s tím obtěžujete, anebo máte říct, já vám tam pošlu našeho pracovníka, on vás zbaví této přítěže, jo.
2: Dnes si libuje nad tím, že Vír má a pronajímá přes 30 obecních bytů, víc než když nastupoval, nebo že tady funguje participativní rozpočet, který dává dohromady lidi a nápady. Vylepšila se taky sportoviště.
1: Pojďte tady, nebo mě hned skočí člověk a...
4: Potřebuji
1: jak vysoký?
4: 20.
1: Dobře, fakturu hned zaplatíme.
4: No až ti přijde a pošli mě to, já na to čekám.
2: Najíždíme proti proudu času na mostek přes řeku.
1: Tady jsem takhle šel v listopadu 2002 a říkal jsem si, Láďo, ty seš starosta, co s tím budeš dělat? Takhle jsem koukal, nádherný pohled, bylo to večer. A pak mě to teda 24 nebo možná 23,5 roku strašně bavilo a pak jsem nějak naznal, že už jsem tady dlouho, ono mě to občas někdo i řekl postupem času, že jo.
2: Ve Víru se sešlo celkem 60 men kandidátů, je to prakticky každý desátý obyvatel. Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce před 14:30 a vy posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na konci 19. století si nemajetní lidé přivydělávali výchovou nalezenců. Uslyšíte o tom v dnešním příběhu z Vysočiny už za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď nám v našem vysílání zpíval Rick Astley.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Místní badatelé často při procházení kronik a církevních záznamů narážejí i na zajímavé příběhy. Miroslava Jurkasová, kronikářka Otína na Žďársku, zjistila, že v této lokalitě si chudí lidé před více než 100 lety často brávali na výchovu sirotky. No a pátrala v kronikách dál.
2: Začala jsem dělat taková sousedská posezení nad místní historií. Sejde se nás tam třeba 10-20, promítáme si třeba fotografie, vzpomíná se. Já řeknu vám, že nejvíc lidé vzpomínají na posezení, které bylo věnováno Vídni.
3: Mluvíme o takových těch sluštičkách, řemeslnicích, kteří tam odcházeli.
2: Musím říct, že odtud odcházelo poměrně hodně lidí. Jsem probírala kroniky a

0: Narazila jsem na pojem vídeňské nalezeňátko.
1: Teď si tak představuji právě ty služky, které odešly odsud do Vídně.
0: Pokud měla dobré zaměstnání, tak jenom porodila ve Vídni a dítě odložila. Nebo se zaměstnání vzala a přijela rodit domů. Tak to udělala třeba příbuzná z naší rodiny, že přijela, porodila u maminky, dítě nechala doma a jela zpět.
1: Štěstí, že to dítě přijala ta rodina.
0: Ty, co porodili v té vídeňské porodnici, tak vlastně ten nalezinec byl jakousi přestupní stanici pro to dítě. Matka zaplatila za pobyt tomu dítěti, nebo tam zůstala ještě 4 týdny jako kojná, když nemohla zaplatit. A ten novorozenec 8. den byl dán do opatrování pěstounce.
1: My tady máme před sebou na počítači seznam z matriky zemřelých, to je řádku.
0: Každý rok 2-3 děti a to je jenom Geršov. Všechno to byly děti na konci toho 19. století.
1: Jak se ta nalezeňátka dostala potom sem?
0: Musela si je tam ta pěstounka vyzvednout.
1: Proč si pěstouni, i když byli chudí, ty děti brali?
0: Jako ekonomické přilepšení. Dostávali každý měsíc peníze.
1: To, že je nalezenec, tak to dítě mělo v dokladech celý život.
0: Ano. A celý život se to s ním táhlo.
1: A teď se tady dívám na seznam na čísle popisném 2 v Geršově. U Josefa a Rozálie Simajchlů byl mu 1 měsíc, když zemřel.
0: A u nás byl taky...
1: U Tomáše a Františky Jorkasových. Vít Karel v 5 měsících na enteris.
0: Zánět z žaludku. Kdybyste chtěla šťastný konec...
1: No to bych chtěla.
0: Tak tady jste brožurky. Ve Velké Meziříči žije vdova jménem Alojzie Dočkalová. Tato vdova dělnickou prací se živí, jelikož není z to nejnutnější potřeby pro svou výživu si obstarati, odchovává ubohé sirotečky z porodnice. Z vídeňské porodnice odnesla již 8 chlapců, které náležitě vychovala a jak mateřsky se o ně starala, vysvítá již z toho, že doposud její odchovanci rádi si na ní vzpomínají. Jeden z jejich odchovanců jménem Eduard Kaňka vyučí se šefcovskému řemeslu ve Vídni, ze skromného svého výdělku zasílá oné vdově každého roku k svátku 2 až 3 zlaté na přilepšenou.
1: Z Geršova Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky čtvrteční Dobré odpoledne. Počasí. A teď taky zdravíme meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme aktuálně teploty na Vysočině?
1: Teploty se pohybují od 19 stupňů v těch nejvyšších polohách Žďárských vrchů až po 25 stupňů, které hlásí Dukovany.
0: Jaké počasí bude ještě v průběhu dnešního odpoledne na Vysočině?
1: Většinou oblačné, jen přechodně, může být až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka, no a fouká a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
0: No a co pak máme očekávat v noci na zítřek a taky jaké budou zítřejší ranní teploty?
1: V noci na zítřek zůstane většinou oblačno, výjimečně také se můžete setkat s přeháňkou. Teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů a bude foukat nadále mírný západní až severozápadní vítr.
0: No pojďme se podívat na zítřejší den. Bude tam nějaká změna oproti dnešku výraznější?
1: Tak výrazněji se oteplí v odpoledních hodinách 26 až 29 stupňů. No a také to oblačné počasí bude v průběhu odpoledne postupně vystřídáno spíše polojasnem, večer i skoro jasnem. Teploty 26 až 29 stupňů, mírný vítr západních směrů.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti i dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A to ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Slip.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pohonné hmoty na Vysočině podražily. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Na zápasy hokejistů Dukly je polovina arény vyprodaná před startem sezóny. Zítřek bude nejdříve oblačný, během dne se ukáže sluníčko, teploty až 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Paliva na Vysočině za uplynulý týden zdražila. Litr benzínu teď řidiči nakoupí v průměru za 42 korun a 56 haléřů. Před týdnem to bylo o 25 haléřů méně. O 12 haléřů je podle společnosti CCS zdražila také nafta. Litr čerpací stanice v současnosti nabízejí za průměrných 46 korun a 5 haléřů. 50 jízdních kol pošlou lidé z Jihlavy školákům v Africe. Do celorepublikové sbírky Kola pro Afriku se zapojil také Žďár nad Sázavou, který přidá dalších 40 bicyklů. Sbírka už 14 let pomáhá dětem v Gambii překonávat dlouhé vzdálenosti do školy. Kola teď putují do věznice v ostravských Heřmanicích, kde je opraví a připraví na cestu.
2: Lidé můžou do sbírky přispívat nevyužitými nebo vyřazenými jízdními koly i nadále. Největší zájem je o horská a trekkingová. Jihlavské sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v Pístově. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: V nové verzi mobilní aplikace EZ Karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by měl zmíněné údaje v aplikaci vidět už teď, sdělil ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO.
3: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
0: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, případně na jaká má nebo bude mít nárok. EZ karta nově zobrazuje také informace o darování krve, lékařské posudky a propouštěcí zprávy. Zatím ale spolupracuje pouze se 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, která slouží jiným zájmům. Česko také podle ministra Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický a technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy.
1: Sport.
0: Návštěvy Dukly Jihlava v nové prvoligové sezóně by neměly klesat pod 3000 lidí, počítá s tím vedení hokejového klubu. Do arény s kapacitou 5750 prodal největší počet permanentek ve své novodobé historii. Podle jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana je navíc o celosezónní vstupenky dál zájem.
4: Máme o 18% víc v téhle chvíli a stále se ještě prodávají, že oni jsme měli v loni. Dá se říci, že vlastně polovička kapacity arény bude obsazená permanentkama.
0: Dnes jihlavští i třebíčtí hokejisté odehrají poslední přípravné duely. V 17 hodin a 30 minut Dukla nastoupí doma proti extraligové Olomouci a horánská Slavia se na svém ledě střetne s Kolínem.
1: Počasí.
0: V Černovicích nebo Libici nad Doubravou je právě 22 stupňů, v Moravských Budějovicích 24. V noci se pouze výjimečně objeví přeháníky, teploty poklesnou až ke 13 stupňům. Zítřek přinese zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavsku velmi opatrně v Kostelci na jedné z odboček z hlavního tahu se srazila 4 osobní auta, se zvýšenou opatrností projedete. Na Jihlavsku pozor na silnici 403 v úseku Brtnice-Bransouze. Tam havarovala motorka a na D1 zpomalte mezi 131. a 126. kilometrem ve směru na Prahu. Cestáři tam sečou trávu a uzavřeli pravý pruh Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Když Jiří Vejvoda moderoval v Československém rozhlase Hovory v Lánech, Václav Havel se teprve učil, co je to být prezidentem. Psal se totiž rok 1990. V Praze si podávali dveře nejvýznamnější politici světa a na Strahově řádili Rolling Stones. I o tom všem uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu zhruba za 15 minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Je nutné vždy používat opalovací krém, i když mám dobrý pigment?
2: To, jaký mám pigment, ovlivňuje to, jak se budu opalovat, jestli se spálím, a i to, jak moc je důležité používat ochranný krém. Tmavší kůže má více melatoninu, to je, jak jste nazval, dobrý pigment, a ten může záření absorbovat a ochránit kůži před poškozením. Totéž dělá krém s UV filtrem a lidé se světlejší pletí musí víc pamatovat na to, aby se natřeli. A pak záleží na celkovém přístupu. Jestli chodím na sluníčko přes poledne, jestli jsem ten typ, který se opaluje x hodin, nebo jestli jsem na jihu u moře. Pak to nezachrání ani ten nejlepší pigment a ten krém se fakt doporučuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

Dál na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočená. Čeká nás první zářijový víkend, který můžete taky strávit na 23. Tremském Širáku na Hanesově mlýně ve Štokách na Vysočině. Čekají vás tam samozřejmě písničky, vedle toho táboráky, můžete zajít na houby, opíkat špekáčky, ochutnat dobré kvalitní víno, projet se na koních, no a samozřejmě k tomu bohaté občerstvení, soutěže, hry pro děti. Vystoupí letos například Tomáš Klus, Robert Křesťan, Druhá tráva a další.

0: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď se na chvíli vrátíme do 90. let, přesněji hned do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kde se taky začaly v Československém rozhlase vysílat hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl tehdy Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z disidenta stává prezident. Máme tu další díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
2: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
1: Havel jako člověk naprosto úžasnej v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje bodyguardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mně.
2: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na hradě, na hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
3: And indeed it is an honor for me to be here on the first anniversary of your Velvet Revolution.
4: Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
1: Najednou do toho řízeného chaosu na hradě vstoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného. Jo? Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
3: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all.
5: Mr. President, thank you very much for your nice words.
2: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
5: Po desetiletí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
1: Ještě v roce 90 to byl, a teď já to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
2: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
1: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. Měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
2: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky čtvrteční dobré odpoledne. Teď nás čeká bejvávalo s Miroslavem Markem a to bude o nařízení, které zakazovalo dětem koupání bez dozoru. A z takového předpisu si můžete teď poslechnout krátký úryvek.
1: Bejvávalo.
2: Dětem se má všecko koupání bez dohlídky dospělých zakázati. Píše se v nařízeních z přelomu 18. a 19. století. Cituji dále. Kde však koupání bezpečné jest, tam se má místo ku koupání vykázané vyznačiti a na zvláštní tabulce poznamenati, že jen tu a nikoliv dále koupání jest dovoleno. Uvádí nařízení z 10. srpna 1781. Bude-li předpisů a zákona v příčině bezpečného koupání vydaných vždycky náležitě a přísně šetřeno, může se tím mnohému neštěstí předejíti, kdežto naopak při nedbalém opominutí těchto předpisů celá odpovědnost za událé neštěstí při koupání jen na ty osoby padá, které by byly za zmar života odpovědny tím, že mu zabrániti mohly, avšak nedbalým opomenutím své povinnosti tomu nezabránili. Pakli v ohledu bezpečnosti života při koupání místní policii tak důležitá povinnost a odpovědnost se ukládá, je tato neméně i k tomu přísně zavázána, aby při koupání ničeho netrpěla, co by proti slušnosti a dobrému mravu bylo. Koupání má za účel, aby se tělo umylo, očistilo a občerstvilo. Přitom se však nemá nikdy cit mravnosti a studu urážeti. To se ale bohužel velmi často a dosti hrubým způsobem stává, a sice v tom způsobu, že se děti obyčejně v celých hejnech docela nahé koupají a všeliké rozpustilosti přitom tropí. Mnohdy je viděti takový houf nahých dětí na veřejných místech při silnici i v samých městech u mostu, kdež pak jiný houf dětí obého pohlaví na ně zevluje a pohoršení z toho si béře. No a zítra o špatné školní docházce.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Řekni for.
1: To takhle do ordinace vejde chlap se sekerou v hlavě a s nožem v hrudníku. A lékař se ptá, hele, bolí vás hlava? Ne, ne, pane doktore, ale píchá mě u srdce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Bílkoviny, bílkoviny, tělo potřebuje bílkoviny. Poslední dobou to slyším nebo někde čtu neustále. Obzvláště ve vyšším věku potřebujeme bílkoviny, ale naše chuťové buňky samozřejmě dávají přednost tukům a cukrům. Jak to udělat, abychom je přelstili a chutnala nám i jídla plná proteinu? Zamaskujeme je do polévky. Už naše babičky vařily hrstkovou polévku. Od každého trochu. A tam se dají především luštěniny plné bílkovin přidat. Každá hrstková polévka je jiná podle toho, co máme doma. Základem by ale přece jen měly být luštěniny. A abychom se s nimi nemuseli namáčet a dlouho je vařit, i tady je pomoc snadná. Pořídíme si je konzervované. Fazole bílé, cizrnu v nálevu, velké tmavé fazole, to všechno můžeme do polévky prostě vyklopit. Kdo však chce mít kvalitní základ, každou luštěninu, kterou chce použít, si dá den předem zvlášť do misky a nechá přes noc odmočit. V den vaření se dáme do základu. Nakrájíme cibuli na kostičky, česnek na tenké plátky a obojí orestujeme v hrnci na troše oleje. Přidáme scezené luštěniny, trochu mleté sladké papriky, mletého kmínu a zalijeme litrem vody. Přidáme také hrstku červené čočky, ta jediná se nemusí předem namáčet, a hrstku jemných ovesných vloček. Přihodíme i na kolečka nakrájenou mrkev a petržel, přisypeme sůl, majoránku, dva bobkové listy a vaříme do měka. Polévku podáváme sypanou čerstvou petrželkou a máme v jedné porci bílkovin, co hrdlo ráčí. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině vzrostla průměrná mzda, pořád je ale 7. nejnižší v Česku. Záchranáři měli o prázdninách na Vysočině rekordní počet výjezdů. Třebíčtí a jihlavští hokejisté absolvují generálku před startem první ligy. Pátek čekejte zpočátku oblačný, postupně vysvitne slunce, teploty až 29 stupňů. Začínají zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Průměrná mzda na Vysočině dosáhla ve druhém čtvrtletí téměř 47 tisíc korun. Meziročně tak podle Českého statistického úřadu vzrostla o 6,5%. Zaměstnanci si na výplatě v průměru polepšili skoro o 3 tisíce korun. Po započtení inflace, ale jejich reálné výdělky vzrostly jen asi o 4,5%.
3: V celém Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí průměrná mzda meziročně o skoro 6,5%. Dosáhla tak na necelých 52 tisíc korun. Oproti celostátnímu průměru byla mzda na Vysočině nižší o více než 5 tisíc korun. V porovnání s ostatními kraji pak byla 7. nejnižší. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Celkem 9541 výjezdů uskutečnili letos o letních prázdninách záchranáři na Vysočině. Je to o 553 zásahů více než dosavadní rekord z léta 2024. Nejčastějším důvodem k výjezdům byly zdravotní obtíže pacientů, přiblížil mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Petr Janáček.
4: Výraznou část letní výjezdové činnosti zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina představovaly také dopravní nehody. Záchranáři k nim výjížděli celkem 503krát. Vysoký byl rovněž počet nejrůznějších úrazů, těch evidujeme za letošní prázdniny 2042.
1: Krajský soud v Brně potvrdil podmíněné tresty dvěma zdravotnicím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se ženy dopustily usmrcení z nedbalosti tím, že podcenili zdravotní stav poraněného mladíka. Nejdříve ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají.
2: Sport.
1: Poslední přípravná utkání na novou sezónu první ligy dnes odehrají hokejisté Třebíče a Jihlavy. Horánská Slavia hostí na svém stadionu od 17:30 Kolín a bude chtít navázat na úterní výhru nad Pardubicemi B. Dukla ve stejný čas přivítá extraligovou Olomouc, proti které se pokusí zopakovat výhru z prvního vzájemného přátelského utkání v srpnu, kdy na Hané vyhrála 3-1.
2: Počasí.
1: V Humpolci je teď 22 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Velkém Meziříčí 24. V noci pouze výjimečně sprchne, teploty klesnou až ke 13 stupňům. Zítřek přinese zpočátku oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno a teploty zítra 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Třebíči opatrně v ulici Vltavínská. Odklízejí tam střed osobního auta a autobusu, s opatrností projedete. Na výjezdu z Jihlavy na Žďár v místní části Helenín odklízejí střed osobního auta a motorky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jevišti.
2: Jo? Hmm. Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskem a smíchem?
3: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval jsi je?
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no. Tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne,
1: až se probudíš?
2: Ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím, umejou šest. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš. Ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To nebylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: nebo LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat, tak jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo Cení jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle? No, nebo no, vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, on to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, podna panové. To je vás, Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Sokavy. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíla.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchača Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Roleta letoucí, s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no
2: věci.
5: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
5: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
2: tak, pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak je

0: vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
0: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
1: A čím zase nečistil?
0: Já jsem mu neznečistil.
1: Ne,
0: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
0: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
0: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště. Mm-hmm. Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
0: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
1: Jo.
0: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracil, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe někde.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: To, no, budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volantem.

0: Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
1: Sakra.
0: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
2: Jistě, tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
0: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
3: Dobrý den, přejete si?
4: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
3: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
4: Já tak, to já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
3: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
4: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
5: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čeče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
0: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
6: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře. Jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
4: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
7: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
9: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
8: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
9: To bych byl rád, no.
8: A děje se tak někdy?
9: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
8: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
9: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který jo, rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
8: a
9: ten.
8: A osloví první herce nebo režiséry?
9: Režiséra.
8: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
9: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
8: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
9: No, kdo to za ty peníze udělá.
8: A proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
9: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
8: Je to komedie.
9: Je to komedie.
8: Předpokládám.
9: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
8: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie nebo něco takového?
9: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
8: Ano,
9: ne, že bych
8: právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
9: No odborník, no tak prostě...
8: No jo, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, při vší skromnosti.
9: No takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
8: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
9: číslo?
8: No tak číslo?
9: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
8: Nebo aspoň poučení.
9: A nebo aspoň tak.
8: Takže zůstáváš u komedii.
9: Zůstávám u komedii.
8: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovu a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v Humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojím na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří Orlických hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelky, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
8: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
8: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
8: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
8: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
8: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
8: No tak, kdo to teda sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
14: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
15: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
16: No, co je?
17: Haló, je tam policie?
16: No jo, no, co chcete?
17: Právě jsem ho zabila.
16: Cože?
17: No, právě jsem ho zabila.
16: A fajn. A koho?
17: Králíka.
16: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jiného na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
17: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
18: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
18: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
18: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiné straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
1: A rozvinul
18: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
18: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
18: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
18: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
18: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby se toho příběh něco, na hodinu a půl divadla.
18: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
18: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
18: vypravit. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
18: Ano.
1: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMS-kař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, ale zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet. Já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, pane.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým písmem. Porad.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak
5: Tak se rozluč hezky.
10: Tak nashledanou, zlatíčka.
5: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
10: No, to by taky.
5: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: Lidi četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Psychiatrická nemocnice v Jihlavě má nový centrální příjem. Města z Vysočiny pošlou školákům do Afriky desítky jízdních kol. Španělští policisté zadrželi mezinárodně hledanou Češku. Pátek čekejte zpočátku oblačný, postupně vysvitne slunce, teploty až 29 stupňů. Začínají zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Nový centrální příjem dnes otevřela psychiatrická nemocnice v Jihlavě. Vznikl při kompletní rekonstrukci třípodlažní budovy v jejím areálu. Zmodernizované jsou prostory pro pacienty, návštěvníky i pro personál.
3: Zde se můžeme podívat na takzvanou bezpodnětovou místnost. To je něco, co jsme doposud na oddělení neměli. A jsou tady takové různé relaxační prvky, které umožňují pacientům například zvládnout nějaký akutní stres, odpočinout si.
4: Psychiatr Petr Dungl je z nového zázemí nadšený. Rekonstrukci Jihlavská psychiatrická nemocnice iniciovala kvůli modernizaci zázemí a navýšení počtu lůžek, vysvětluje ředitelka Dagmar Dvořáková.
5: Protože bylo žádoucí vytvořit nová akutní lůžka, vlastně je to takový první kontakt pro ty pacienty z naší nemocnicí, tak jsme se rozhodli zrekonstruovat zrovna tenhle pavilon.
4: Práce trvaly 2 roky a vyšly na bezmála 200 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: K tématu se vrátíme za 15 minut v rámci Dne v kraji, kdy se s dalšími podrobnostmi živě přihlásí naše reportérka. 50 jízdních kol pošlou lidé z Jihlavy školákům v Africe. Do celorepublikové sbírky Kola pro Afriku se zapojil také Žďár nad Sázavou, který přidá dalších 40 bicyklů. Sbírka už 14 let pomáhá dětem v Gambii překonávat dlouhé vzdálenosti do školy. Kola teď putují do věznice v ostravských Heřmanicích, kde je opraví a připraví na cestu.
6: Lidé můžou do sbírky přispívat nevyužitými nebo vyřazenými jízdními koly i nadále. Největší zájem je o horská a trekkingová. Jihlavské sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v Pístově. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Ve vězení si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu v únoru 2005 uložil pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Španělští policisté v regionu Valencie zatkli 35-letou Češku. České úřady na ní vydali mezinárodní zatykač, je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Kriminalisté ženu zadrželi po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Mezinárodní pátrání bylo vyhlášené také po muži. Jeho původ ale španělská média neuvedla.
2: Sport.
1: Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se po 3 letech vrací do České ligy. Někdejší reprezentant bude do konce sezóny hostovat z Mönchengladbachu v Hradci Králové. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty, ale i vinou zranění se výrazněji neprosadil. V minulém ročníku Čvančara hostoval nejprve v tureckém Antalyaspor a potom v Celticu Glasgow. Za národní tým nastoupil do 8 zápasů a dal 1 gól.
2: Počasí.
1: V Třebíči je teď 25 stupňů, v Telči 23, Svratou hlásí 20. V noci se výjimečně vyskytnou přeháníky, teploty se stoupí až na 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte u Pávova na 112. kilometru ve směru na Brno. Cestáři tam opravují svodidla, je tam krátkodobé omezení, má trvat do 19 hodin. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina opět začíná další vydání Dne v kraji. Začal nový školní rok, no a opět v našem vysílání tak můžete slyšet každý čtvrtek pořad hostem, o čem se mluví, no a dnešním hostem bude nová ředitelka oblastní charity Jihlava Martina Hinková. V jakých oblastech očekává nárůst požadavků na sociální služby a jak dobře vůbec jihlavskou charitu zná, to se dozvíte v našem vysílání krátce po půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Na Vysočině ve druhém čtvrtletí stoupla průměrná mzda. Dosáhla téměř 47 tisíc korun. Meziročně vzrostla o 6,5% a zaměstnanci si na výplatě v průměru polepšili skoro o 3 tisíce korun. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Po započtení inflace ale reálné výdělky vzrostly jen asi o 4,5%. 86 starostů a starostek z Vysočiny nebude obhajovat své funkce. Nejvíce jich je na Třebícku a Žďár. V každém okrese přes 20. Na Jihlavsku není na kandidátkách 12 z dnešních starostů. Český rozhlas údaje propočítal na základě veřejně dostupných seznamů. Teprve druhého starostu po obnovení samostatnosti budou mít Bohušice. Od roku 1990, kdy se oddělili od Jaroměřic nad Rokytnou, je veden straník František Plocek. A například Vír na Bystřicku obmění starostu po 24 letech. Odborníci se dohodli na podobě fasády brány Matky Boží v Jihlavě. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Po více než 100 letech se tak změní její vzhled. Už teď překryla dříve odhalené kameny ochranná omítka a přes ní stavbaři nanesou další nátěr, uvedl Petr Severa z Národního památkového ústavu.
2: Toto řešení z estetického hlediska znamená zachování zvlášť při ostrém bočním světle, ale i obecně struktury kamenné.
1: V Náměšti nad Oslavou se sloučí dvě mateřské školy, rozhodli o tom zastupitelé. V obou školkách je už teď málo dětí a několik měsíců je vede jedna ředitelka. Obě sloučená zařízení začnou fungovat od nového roku pod názvem Mateřská škola Náměšti nad Oslavou. Budova bývalé pošty v Chotěboři je po kompletní rekonstrukci. Uvnitř jsou nové muzejní expozice a infocentrum. Radnice budovu odkoupila před 7 lety a v roce 2024 začala přestavba. Cílem bylo navrátit objektu původní vzhled. Při obnově se ale podle architekta Jakuba Středy objevily nečekané problémy.
3: Neplánovaně se boural kompletně strop vlastně mezi podkrovím a posledním podlažím, protože prostě byl v takovém stavu, že ho nebylo možné zachovat.
1: Hokejisté Třebíče a Jihlavy dnes budou hrát poslední přípravná utkání na novou prvoligovou sezónu. Horácká Slavia od 17:30 na svém stadionu hostí Kolín a Dukla ve stejný čas přivítá extraligovou Olomouc. Na zápas Dukly se podíváme v živém vstupu s Dušanem Vrbeckým před 18. hodinou přímo z horácké multifunkční arény. A další informace o průběžném stavu obou duelu se od nás dozvíte ve zprávách v 18 hodin. Takový byl přehled regionálních událostí. Pěkný podvečer přeje Karol Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě má nový centrální příjem. Jeho vybudování bylo součástí kompletní rekonstrukce jednoho z 9 tamních pavilonů. U otevření byla i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která je s námi ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Když jsem vcházela do areálu Jihlavské nemocnice, opravený pavilon mě doslova vyčníval. Mezi staršími budovami a zelení, která je tam hojně zastoupená, upozorňoval na sebe svítivě bílou fasádou. Barevným prvkem na něm je pouze žlutá cedule s nápisem Pavilon 1 centrální příjem. Žlutá barva se propisuje i do designu uvnitř budovy. Například na všech štítkách u dveří, žlutá jsou kolečková křesla v jednotlivých ambulancích, kovové lavice na zastřešené terase nebo i jako malé trojúhelníčky na prostěradlech v pokojích pacientů. Celá budova je modernizovaná, působila na mě vzdušně, klidně. Lékař Petr Dungl mě po ní provedl po všech 3 patrech, vypíchl 1 pokoj, zastavili jsme se u něj. Byla v něm žíněnka, totém, velký pytel, do kterého se dá lehnout a gauč. Celá jedna stěna je polepená motivem pláže. Vysvětlil mi, že se jedná o takzvanou bezpodnětnou místnost a doposud ji neměli. Takže je to novinka. Pacienti v ní můžou zvládnout nějaký akutní stres a odpočinout si v ní.
0: Proč nemocnice nechala opravit zrovna budovu centrálního příjmu?
1: Stejnou otázku jsem položila i ředitelce nemocnice Dagmar Dvořákové. Odpověděla mi, že potřebovali navýšit kapacitu lůžek a hlavně centrální příjem je prvním místem, kontaktem mezi nemocnicí a pacientem. A to byl taky ten důvod, proč si na kompletní rekonstrukci vybrali tento pavilon. Byl zároveň největším investičním projektem nemocnice v posledních letech. Ty opravy vyšly na bezmála 200 milionů korun. Jak si už na začátku zmínil, v areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice je celkem 9 budov, pavilonů a jsou ve stavu z počátku minulého století. Nemocnice se je snaží postupně rekonstruovat, ale takhle kompletní modernizaci, která trvala 2 roky, má jen ten centrální příjem. Ředitelka Dagmar Dvořáková řekla, že v nejbližší době takhle obsáhlou kompletní opravu neplánují jinýho pavilonu, do budoucna ji ale nevylučuje. Bude samozřejmě záležet na finančních možnostech.
0: O novém centrálním příjmu psychiatrické nemocnice v Jihlavě jsme mluvili s naší reportérkou Veronikou Bartes-Vohralíkovou. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Českém rozhlase Vysočina v tuto chvíli vysíláme Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku stojí kostel svatého Petra a Pavla. Na něm můžeme objevit jednu zajímavost. O co se jedná, nám prozradí regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tou zajímavostí je elektronická zvonkohra, která se pravidelně každou hodinu rozezní melodií buď vážné nebo lidové hudby. Ten zvuk je poměrně výrazný, takže kostel na sebe vždycky pořádně upozorní. A já jsem slyšela melodii přesně v 17 hodin, nebo kostel nejdříve odbil 5. hodinu a poté zvonkohra začala hrát lidovou píseň. Celá ta zvonkohra se nachází přímo na vrcholu hranolové věže a protože se jedná o vnitřní elektronický systém, tak zvenku sice vidět není, ale musím říct, že to vůbec ničemu nevadí, protože o to intenzivnější je ten zvukový vjem a člověk se opravdu zaposlouchá do krásných melodií. Já jsem to schválně měřila, bylo to zhruba 4,5 minuty, takže si myslím, že to je dost

0: Ta hranolová věž. Tu v roce 1801 ale silně poškodil vítr, takže následovala její oprava a v roce 1899 byla věž přestavěna a dokonce zvýšena o 26 metrů.
1: Pokud by se chtěl nějaký zvídavý návštěvník podívat dovnitř kostela, je to možné?
0: Ano, je. Kostel je otevřený při pravidelných bohoslužbách, které jsou vždycky v pátek od 16.15 a nebo potom v neděli od 10.30.
1: Do Šlapanova na Havlíčkobrodsku nás vzal náš regionální stopař Adela Zachová. Děkujeme za to a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký podvečer.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Český rozhlas Vysočina. O čem se mluví?
1: Krásné čtvrteční odpoledne. Na Českém rozhlase Vysočina začíná pořad O čem se mluví a dnešním hostem je nová ředitelka oblastní charity Jihlava Martina Hinková. Vítejte.
2: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Od září jste novou ředitelkou oblastní charity Jihlava. Znáte jihlavskou charitu?
2: Dovolím si říct, že jihlavskou charitu znám. Jsem tam od roku 2018, to znamená 8 let na pozici zástupce ředitele a manažerky kvality. Takže jsem měla na starosti vedení 9 sociálních služeb a dalších projektů a charitu jsem vlastně znala i z nějaké svojí předchozí praxe.
1: Pokud jste tedy už 8 let v podstatě součástí užšího vedení oblastní charity Jihlava, tak jste určitě spolupracovala s dřívější dlouholetou ředitelkou Hanou Fexovou, která v červnu po dlouhém boji s nemocí zemřela. Znáte ji tedy dobře?
2: Hanku znám dobře, nastupovala jsem vlastně na charitu spolu s ní, nebo ona nastupovala jako ředitelka a já jsem byla s Hankou společně ve vedení jihlavské charity, takže jsme úzce spolupracovali, byla moje přímá nadřízená a Hanka tam odvedla obrovský kus práce, na který já bych určitě ráda navázala, pokračovala v tom, co

0: na dobrého začala a rozvíjela to dál.
1: Pojďme se ještě dostat zpátky k vám. Je oblastní charita jediným místem, kde jste dosud pracovala?
0: Já jsem předtím pracovala od roku 2003 v azylovém domě pro rodiny a matky s dětmi tady v Jihlavě, takže tam jsem byla v přímé práci s klienty, která mě taky hodně bavila. Bylo to hodně pestré, člověk se pořád musel učit novým věcem, protože rodiny přicházely s různými problémy, takže pořád člověk se měl co učit, byl ve střehu. To bylo také fajn období.
1: To jsou všechny zatím vaše dosavadní zkušenosti.
0: Já jsem taková věrná.
1: No a jaké motivace vás vedou k tomu ředitelskému místu?
0: No určitě to zúročit tu svoji dosavadní práci a praxi, jak v té přímé práci s klienty, tak potom vlastně v charitě tu znalost regionu, kde charita působí, zkušenosti s komunikací s obcemi, s krajem, zároveň znalost legislativy, dobrou znalost služeb, které máme a které vlastně poskytují i v té naší oblasti.
1: Dnešním hostem pořadu O čem se mluví je nová ředitelka oblastní charity Jihlava Martina Hinková. O čem se mluví? Posloucháte pořad O čem se mluví Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem je nová ředitelka oblastní charity Jihlava Martina Hinková. Pojďme od vaší osoby k představení oblastní charity Jihlava, kterou teď od září povedete. Kolik lidí a kolik budov to představuje?
0: Tak vy se ptáte na lidi a na budovy a já bych možná ještě uvedla dopředu, že vlastně oblastní charita Jihlava je součástí diecézní charity Brno, že je vlastně jednou z 10 oblastních jednotek, takže oblastní charita Jihlava sama o sobě je velká, ale ještě máme vlastně zřizovatele nad sebou. A my teda tady v Jihlavě máme přibližně 150 zaměstnanců a když se ptáte na budovy, tak jestli se nepletu, tak v našem vlastnictví jsou 4 budovy a ostatní budovy máme v nájmu nebo ostatní prostory jsou v nájmu. Máme více služeb, takže je toho hodně i budov.
1: A já jsem se totiž záměrně nechtěla moc ptát na počet těch služeb, protože těch si myslím, že je hodně, až jsou různého charakteru a těžko se dá nějak spočítat, kolik jich tady je. Pojďte říct, jaké jsou třeba ty největší nebo které to jsou ty služby charity.
0: Tak my, dá se říct, že to dělíme do 3 úseků, když jsme u služeb, a to jsou služby prevence, služby péče a potom je to domácí zdravotní péče. Ale nevím vlastně, jestli je to srozumitelné pro posluchače, protože je to terminologie vlastně legislativy.
1: Spíš odborná těch zákonů. Tak pojďme představit nějaké ty nejčastěji užívané.
0: Nejčastěji užívané služby, myslím si, že největší služba je hospicová služba Bárka. Ta má největší počet osob. V té sekci prevencí jsou to adiktologické služby, to znamená služby, které se zaměřují na léčbu závislostí. Máme 3 nízkoprahová zařízení pro děti, služby pro rodiny, terénní programy, které pracují se sociálně vyloučenými, pečovatelské služby a další.
1: Zeptám se vás osobně, každý člověk třeba k něčemu inklinuje anebo dostane některé služby víc jako na starost. Které jsou ty vám bližší a kde jste naopak třeba málo?
0: Aha, tak já jsem dělala vedoucí vlastně té oblasti prevence a mě i ta prevence bavila asi dělat, protože tam člověk pořád musí reagovat na něco nového, musí poznávat ty situace klientů, přizpůsobovat poskytování služeb klientů, aby jsme tu službu poskytli dobře, kvalitně, aby odpovídala tomu, co ten člověk potřebuje. To, co mě určitě čeká, tak je seznámení se službami péče, kde mám, dá se říct, přehled, ale neznám lidi, kteří u nás pracují a moc se na to těším. A velká výzva pro mě jsou zdravotnické služby, protože to je zase trochu jiná oblast a je dost odlišná od té sociální, tak to mě určitě čeká, těším se na to.
1: Pojďme představit třeba trošku konkrétněji našim posluchačům. Je nějaká služba třeba, o které posluchači málo vědí a mohli by ji využívat?
0: Netroufnu si říct, že by o nějaké službě nikdo třeba méně věděl. Myslím si, že člověk se může dostat do různých situací A v tom systému sociálních služeb je dost těžké se orientovat. Tak já si myslím, že je důležitý nebát se, říct si o pomoc, zvednout třeba telefon, napsat e-mail a napsat na charitu, potřebuju, jsem v té situaci, té a té situaci, potřebuju to a to. A my se mu určitě jako rádi ozveme, buď ho nasměrujeme na nějakou službu naší, anebo i pokud neposkytujeme, tak nám naše kolegy z jiných služeb.
1: Jaký je teda ten první kontakt? Je nějaké kontaktní číslo nebo místo, kam může zajít někdo, kdo se najednou ocitl v nějaké nečekané situaci?
0: Určitě se dá, nejjednodušší je podívat se na naše webové stránky, na Facebook, na Instagram, kde jsou ty kontakty, a napsat e-mail nebo zatelefonovat.
1: Naopak, když se zeptám, jestli v nějaké službě máte plnou kapacitu, to znamená, že je velký zájem a lidé čekají, až na ně vyjde řada.
0: Určitě plnou kapacitu teď máme v adiktologické ambulanci, což je mladoučká služba, takže se postupně vyvíjí, postupně jsme navyšovali i počet pracovníků. Tam teď máme plný pořadník a potřebovali bychom navýšit pracovníky.
1: A potom adiktologická služba, pojďme ještě přiblížit, to je vlastně služba, která se věnuje léčbě závislostí. Jsou to závislosti nejčastěji na alkoholu, ale i nějaké jiné?
0: Jsou to látkové i nelátkové závislosti a ta služba je poskytována jak lidem před hospitalizací, nebo těm, kteří třeba nezvládnou, nebo je pro ně časově náročné odejít na léčbu, lidem i po léčbě, to znamená doléčování, anebo i rodinným příslušníkům, pokud mají v rodině někoho, kdo užívá, nebo se s touhle problematikou nějak potkávají.
1: Dokonce se věnujete už třeba i závislostem na sociálních sítích, počítačových hrách.
0: Určitě, to do toho patří taky.
2: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: Pořadu, o čem se mluví, si dnes povídám s ředitelkou oblastní charity Jihlava Martinou Hinkovou. Současný stav jihlavské charity tedy dobře znáte. Jaké budou vaše první úkony v nové funkci? Máte už plán?
0: Plán mám. Já se určitě teď potřebuju, a už to probíhá, seznámit s těmi oblastmi, které vlastně jsou přímo pod ředitelkou oblastní charity, což je ekonomika, lidské zdroje, PR, fundraising, dobrovolnické centrum, a dál určitě mě čeká seznámit se se službami péče a s domácí zdravotní péčí, které jsem vlastně předtím neměla na starosti. Takže to je to, co mě čeká v těch příštích měsících, a pak určitě je to najít někoho na mojí pozici.
1: Hned mě to napadá, jestli už máte vypsané výběrové řízení nebo vymyšlené nějaké osoby, protože vy jste se posunula z pozice zástupkyně ředitelky a ta je teďka volná. Jak rychle to myslíte, obsadíte tohleto místo?
0: Máme vypsané výběrové řízení, je to otevřené jak pracovníku našim, tak i se může přihlásit kdokoliv zvenku, kdo v charitě ještě nepracoval nebo pracoval v minulosti. A doufám, že se podaří brzo někoho najít na moje místo. Do té doby pojedu jako dva v jednom, takže to bude takové náročnější.
1: Pojďme zpět k těm službám jihlavské charity. Co určitě zachováte a kde je třeba, kde vidíte místo pro další rozvoj a třeba nějaké naplnění vašich vizí, co nového by v charitě mohlo vzniknout?
0: Já si myslím, že je na co navazovat, že charita jako taková funguje moc dobře, že má spoustu skvělých lidí, kteří jsou na svých pozicích správně a dělají tu práci dobře. Vidím výzvu určitě v nějakém rozvoji služeb, jak jsme se bavili, posilování personálních kapacit třeba u adiktologické ambulance, u kontaktního centra, tam, kde je to napjaté. Potom si myslím, že nesmíme zaspat třeba u pečovatelských služeb nebo u domácí zdravotní péče v souvislosti se stárnutím obyvatel. Tam čekám, že určitě by měl přijít nějaký rozvoj tady v té oblasti. A určitě tím naším posláním je i reagovat na ty situace našich klientů, se kterým se potkávají pracovníci, reagovat na ně ve službách, poskytováním služeb, a druhá věc je upozorňovat na to i okolí, obce, kraj, protože sama charita některé situace vyřešit neumí, ale potřebuje k tomu další partnery.
1: Opakovaně jsme se dostali k zaměstnancům, možná i dobrovolníkům, které charita má. Je těch lidí dost, které máte k dispozici?
0: V současné době máme nějaká vypsaná výběrová řízení, jsou služby, na kterých se nám pracovníci víc střídají. Myslím si, že to je daný hodně charakterem služby, mnohdy i provozní dobou služeb, že to je napříč nejenom u nás, ale napříč republikou. Na druhou stranu jsou služby, kde je personál vlastně stabilní. Výhoda u nás v Jihlavské charitě je, že to velká organizace, to znamená, že je možné i se přesunout na nějaké jiné místo. Je tam možnost růstu. Snažíme se spolupracovat tady s vyšší odbornou školou sociální nebo s vysokou školou polytechnickou, které mají obory a vzdělávají vlastně pracovníky i pro nás. Nabízíme stáže a pracovníci, to je takový největší poklad charity, protože oni jsou ty ruce a to srdce, které nabízejí našim klientům a odvádějí vlastně to poslání charity.
1: Jihlavská charita působí jenom v krajském městě.
0: Jihlavská charita, ta její územní působnost se vymezuje podle diecézních hranic, to znamená, nebo podle hranic děkanství. To znamená, že my působíme na Jihlavsku, máme služby, které jsou přímo v Jihlavě, Luka nad Jihlavou, Kamenice u Jihlavy, Telč, Hornice Rekev, a dál zasahujeme vlastně na Taličsko a na Dačicko, tam máme třeba osobní asistenci, pečovatelské služby jsou hodně vlastně kolem Jihlavy. Takže to naše území je veliké.
1: Tak přejeme, ať se práce daří. Dnes jsem si v pořadu O čem se mluví povídala s novou ředitelkou oblastní charity Jihlava Martinou Hinkovou. Děkujeme za návštěvu, ať se daří.
0: Moc děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 6:15.
2: Počasí.
1: Teď už taky vítáme meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Na Vysočině máme zataženo, může někde večer nebo v noci na zítřek zapršet?
3: Mohou se objevit přehánky, ale nebude jich mnoho. Celá noc bude také většinou oblačná. Teploty poklesnou v průběhu noci na 16 až 13 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Pojďme se podívat na zítřejší ráno a taky celý den. Jaké teploty můžeme zítra očekávat?
3: Tak ráno a dopoledne bude většinou oblačno. Odpoledne už postupně převáží polojasno, večer i skoro jasno. Zítra bude dosti teplo, 26 až 29 stupňů. Po celý den bude foukat mírný vítr západních směrů.
1: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Prvoligoví hokejisté Jihlavy a Třebíče dnes hrají poslední přípravné zápasy před novou sezónou. Třebíčostí Kolína, Jihlava extraligovou Olomouc. My se do Horácké arény vypravíme živě už za několik málo minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Poslední přípravné zápasy před novou sezónou dnes absolvují prvoligoví hokejisté z Vysočiny. Třebíč si pozvala Kolína Jihlava extraligovou Olomouc a tento zápas sleduje v Honácké aréně náš redaktor Dušan Vrbecký. Dušané, přeju dobrý den.
1: Pěkné odpoledne, no a tady v Honácké aréně teď 5,5 minuty před koncem první třetiny. Zatím nepadl ani jeden gól, to znamená, že stav je nerozhodný 0-0. Musím říct, že na to, že to je generálka před začátkem soutěže a hrají proti sobě extraligový tým a tým s ambicemi na extraligu, tak vidíme hokej takový plný nepřesností a neúplně pohledný. Dukla Jihlava právě v tuto chvíli začíná hrát přesilovou hru, tak uvidíme, jestli to změní něco na dosavadním obrazu hry. Musím říct, že Dukla zatím je opticky o maličko lepší, měla i víc šancí. Kuprianov a Lhoták ale ve svých nadějných pozicích zklamali a teď naopak při přesilovce Dukly ujel jeden z hráčů Olomouce a zakončil, ale brankář Jihlavy Beran obchytil, takže stav zůstává i teď 5,25 minuty před koncem první třetiny nerozhodný 0-0.
0: Dukla Jihlava včera představila taky plány na novou sezónu, tak jaké jsou?
1: Ty plány jsou celkem jasné, vyhrát po třetí řadě soutěž, dostat se do baráže a ideálně z ní postoupit do extraligy. Kádr má Dukla podle vedení oproti minulé sezóně ještě posílený a nebrání se ani případnému dalšímu nákupu, kdyby šlo o rozdílového hráče. No a ambice má i Horácká Slavia Třebíč. Po návratu posilovala i o hráče z extraligy a ráda by se probojovala do finále. Aspoň tak to zaznělo už na začátku přípravného období právě v době posilování. Pokud se tedy ambice obou klubů naplní, mohli bychom se teoreticky na jaře dočkat i ryze vysočinského finále Maxaligy.
0: V úvodu jsme zmínili, že hraje právě i Horácká Slavia Třebíč proti Kolínu. Jak ta si zatím vede?
1: Tam se v tuto chvíli hraje 16. minuta první třetiny a stav je tam úplně stejný jako tady v Jihlavě, tedy bez branek 0-0.
0: A přípravné zápasy prvoligových celků z Vysočiny sleduje kolega Dušan Vrbecký. Děkujeme za aktuální informace. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
3: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
4: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
2: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
5: Tamhle vařím pivní omáčku k hřbetu z divočáka.
6: To máte zrovna na plotně.
5: Ano.
6: Můžu se podívat? Jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
5: Bude s celerovým pírem.
7: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
8: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
9: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
8: Děkujeme.
10: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
10: Jihlavská charita plánuje posilovat služby zaměřené na seniory a lidi se závislostmi. Pohonné hmoty na Vysočině podražily. V aplikaci EZ-karta si pacienti můžou nově zobrazit třeba výsledky laboratorních testů. Zítra bude po ránu oblačno, pak začne vysvítat slunce, teploty až 29 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je Karel Pěška. Jihlavská charita chce rozvíjet a posilovat služby domácí zdravotní péče. Je to v souvislosti se stárnutím populace. Více odborných terapeutů by mělo pracovat také v kontaktním a adiktologickém centru. To pomáhá nejen drogově závislým a alkoholikům, ale nově se zaměřuje také na lidi se závislostmi na sociálních sítích a počítačových hrách. V pořadu O čem se mluví, to dnes řekla ředitelka Jihlavské charity Martina Hinková.
11: Druhá věc je upozorňovat na to i okolí, obce, kraj, protože sama charita některé situace vyřešit neumí, ale potřebuje k tomu další partnery.
10: Paliva na Vysočině za uplynulý týden zdražila. Litr benzínu teď řidiči nakoupí v průměru za 42 korun a 55 haléřů. Před týdnem to bylo o 25 haléřů méně. O 12 haléřů podle společnosti CCS zdražila také nafta. Litr čerpací stanice v současnosti nabízejí za průměrných 46 korun a 5 haléřů. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ-kartu můžou mít lidé v mobilu z doby covidu. Tehdy existovala pod názvem Tečka.
12: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
13: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
12: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
14: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
12: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. a do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
10: Ruská ambasáda se ohradila proti slovům českého ministra zahraničí. Petr Macinka z Motoristů si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle ní tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. Podle českých úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrbětice v roce 2014 stáli příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázaná.
2: Sport.
10: Jihlavští a třebíčtí hokejisté hrají poslední přípravné zápasy před startem nové prvoligové sezóny. Jihlava doma hostí extraligovou Olomouc. Před pár vteřinami skončila úvodní třetina zápasu, stav je zatím 0-0. A horácká Slavia na svém stadionu bojuje s Kolínem. Tam ještě probíhá úvodní třetina a také je to 0-0.
2: Počasí.
10: V Dukovanech je právě 24 stupňů, v Přibyslavi nebo počátkách 21. V noci se výjimečně vyskytnou přeháníky, teploty sestoupí až na 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
10: V tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid a žádné vážné komplikace nehlásí ani D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
15: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a po 18. hodině vám hrajeme dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete vytáčet v těchto chvílích a nechat zahrát svým blízkým tu jejich oblíbenou. A já ještě zmíním, že máme čtvrtek 3. září a svátek má dnes Bronislav a Bronislava. Přejeme tedy jen to nejlepší vůbec vám všem, kteří něco slaví, anebo zkrátka, abyste se měli dobře. U dnešního pořadu teď už hrají Bojané a jedu Šohajé.

0: Pojďme tady plnit vaše hudební přání. Vy to své můžete poslat také přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99. Využila hned paní Marie z Letče nad Sázavou. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Já bych dnes prosila zahrát Věrce Irsové z Batelova k narozeninám. Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví jí přeje Marie Koubová z Léče s bratrem Pepou z Chřenovic. Písnička bude i pro manžela Mirka. A ještě tady mám další oslavenkyni, která oslaví krásné kulaté narozeniny a je to Maruška Kellerová z Chřenovic u Letče nad Sázavou. Jí také hodně štěstí, spokojenosti, lásky celé rodiny a hlavně pevné zdraví do dalších let. Jí přeje bývalá sousedka Marie Koubová z Leče a sousedé Zelenovi z Chřenovic. Písnička bude také pro vás, paní Lidie, a pro všechny posluchače a děkuji vám za zahrání a někdy opět naslyšenou.
0: Já vám moc krát děkuji, Marie, vy si to také pěkně užijte a hrajeme podle vás. Mějte se krásně, tady už je Vysočinka.

0: A pojďme hrát dál, teď už mají vybráno i hasiči z Kališť, kam pošleme písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. V neděli oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Petr Kuba z Kališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme elektroband Pavla Zedníka a jeho píseň Návraty. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Já děkuji také za zavolání, mějte se krásně, nashledanou, naslyšenou, přejeme jen to nejlepší a hrajeme.

0: Tak a pojďme tedy na další vaše hudební přání. Já teď zdravím Petra a Lidunku do Kamenice u Jihlavy. Krásný dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím všechny posluchače a chtěla bych nechat zahrát moji sestře Janě Stejskalový do Třebíče. A děkuju.
0: Dobře. Ano, ještě něco?
1: Jo, a naší reportérce za mikrofonem.
0: Je, no to jsem nemyslela, ale moc krát tedy děkuji a budeme hrát, tak doufám, že se vám bude líbit Hanačka z Břestu a jejich Čardáš. Vy si to samozřejmě také užijte v Kamenici u Jihlavy. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hlavně pro manželku moji, potom by to bylo pro maminku, pak pro Kvajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína, bábičku a dědu, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát, pro Ritu do Brknice, dneska jsem jí potkal i s manželem, tak Orlíčkovi, tohle je taky pro vás, tahle ta písnička. No a můžeme to pustit. A ta je pro paní Lidie samozřejmě taky.
1: Taky děkuji. Mějte se tak krásně, Vítku, a ať se vám daří. Hezký poslech.
0: To samý.
1: Děkuju moc. A hrajeme. Tady už je Galánečka a Smutenka.

0: 18 hodin, 31 minut a na Českém rozhlasu Vysočina je tu další písnička zvolená Honzou z Brna, takže Honzo, nechám to na tobě, komu budeme hrát a co si vybral?
1: Zdravím tebe, Liduško, zdravím i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem, dlouho jsem neslyšel hrát Golčovanku a písničku Dechovkové nebe a písničku pošlu samozřejmě pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pro ty moje všechny známé a kamarády, tu celou velikou dechovkou partu od Batelova až po Lanžot. Poslali bychom to ještě Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Leceksovým do Skály, Slavce Divišové do Třebiče a všem, co mají rádi tuhletu pěknou dechovku. A zase se budu někdy Liduško těšit na viděnou, naslyšenou. Ahoj.
0: Já taky, měj se krásně a jdeme na to. Rajem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme dechovky na vaše přání. 22 155 49 99. Číslo do studia vytočil také Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, co to tedy bude a pro koho budeme hrát?
1: Zdravím tě, Libie, zdravím Český rozhlas. Chtěl bych pozvat na neděli posezení s dechovkou Lučankou, které se koná 16 hodin za zdravotním střediskem. Posledku a tam si hraje Lučanka. Těší se na vás a někdy na shledanou. A ještě bych chtěl pozdravit Jardy Hájka do Kaliště a Maňase do Zlína, který udělali pěknou polku pro Luka. Děkuje Jenda z Luk. Naschledanou, ahoj, Libie.
0: Jendo, hezký poslech samozřejmě i pro tebe, naschledanou, naslyšenou, a Lučanka právě hraje.

Na Českém rozhlasu Vysočina teď splním také vaši písemnost. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Čtyři koně ve dvoře od babouků pro naše členy hasiče. A teď čtu, jak to tady stojí. Aleša Veleby, který slaví 67 roků, a Jaroslava Krule, který slaví 55 roků, a to právě dnes, 3. září. Oba jsou z Heraldic. A vše jen to dobré k vašim narozeninám, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky od svých nejbližších, pohodu, žádnou nehodu, spokojenost, radost přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraldic. A také Český rozhlas Vysočina. Jedem.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A teď dvě přání spojím v jedno. Kdyby se našla chvilka, tak prosím bráchovi Honzovi pod Smutnou přehradou pro veselou náladu zahrát. Včera jsem byl u muziky. Děkuji, Václav. A ještě jeden vzkaz. Hezký podvečer, Liduško. Zdravím tě a posluchače rozhlasu a prosím o písničku pro Věru Irsovou k zítřejším narozeninám s přáním. Věro, přeji ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho rodinné lásky. Totéž přeji Mírovi. Děkuji za odvysílání a příjemný poslech. Míla s manželkou. A tady už je malá česká dechovka. Přejeme všechno nejlepší.

Paním také tuto SMS-ku došlou, prosím o písničku, když se mi stýská pro ty osamělé, když děti jaksi zapomněli, že mají taky rodiče. Děkuji, Hanka. Tak ať potěší. Veselka Ladislava Kubeše.

Veselka Ladislava Kubeše dozněla a já pro vás samozřejmě mám v závěru pořadu také pozvání na Den zemědělců, potravinářů a venkova kraje Vysočina na dožínkový jarmark 2026 do Jihlavy. A těšit se můžete jak na výstavu a prodej regionálních produktů, řemeslné dílny a aktivity pro děti, tak také na zemědělskou techniku. Svou práci tam představí jak chovatelé, tak i včelaři a samozřejmě tuto sobotu 5. září nebudou chybět ani oblíbená hudební vystoupení. Zahraje cymbálová muzika Dolňáci, Lipkovanka, Vacenoviáci a Tůfaranka. No a celou akci vás provedou moje maličkost Lidie Jakubičková a Karel Paštyka. Těšit se na vás budeme od 10 do 17.30. Tuto sobotu 5. září a ještě nutno zmínit, že souměrně s dožínkovým jarmarkem proběhne také v rámci Dne evropského dědictví možnost navštívit v Jihlavě zdarma nebo za symbolické vstupné historické budovy a běžně nepřístupná zákoutí. Takže doufejme, že nám bude přát počasí, určitě se ale vybavte pláštěnkou nebo deštníkem a dorazte za námi. Já si myslím, že to bude zase stát za to jako každý rok. No a ještě plním toto přání, prosím o písničku Bohemův sen pro všechny, komu se líbí, děkuji Lída. Plním vaše přání, tady už je přes Polanka, já se těším zase příště.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Zastupitelé v Náměšti schválili sloučení mateřských škol ve městě. Ve Španělsku zatkli Češku podezřelou z obchodu se zbraněmi. Zítra bude po ránu oblačno, pak začne vysvítat slunce, teploty až 29 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, ministr Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády. Dvě mateřské školy v Náměšti nad Oslavou se sloučí. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé. V obou školkách je už teď málo dětí a několik měsíců je vede jedna ředitelka.
2: Sloučená zařízení začnou pod názvem Mateřská škola Náměšť nad Oslavou fungovat od nového roku. Město se tím také připravuje na novou zákonnou povinnost, která má začít platit od roku 2029. Novela školského zákona stanovuje povinnost slučovat školy, pokud v nich není alespoň jednou za poslední tři roky nejméně 180 dětí. František Jirků, Český rozhlas.
1: Španělští policisté v regionu Valencie zatkli 35-letou Češku. České úřady na ní vydali mezinárodní zatykač, je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Kriminalisté ženu zadrželi po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Mezinárodní pátrání bylo vyhlášené také po muži, jeho původ ale španělská média neuvedla. Sport. Hokejisté Jihlavy a Třebíče hrají poslední přípravné duely před začátkem nové prvoligové sezóny. Jihlava doma bojuje s extraligovou Olomoucí. Gól zatím nepadl, po druhé třetině je stav 0-0. Horácká Slavia na svém stadionu přivítala Kolín. Tam probíhá druhá třetina a stav je 1-1.
0: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě nebo Bystřici nad Pernštejnem je právě 22 stupňů, v Novém Rychnově 20. V noci se výjimečně vyskytnou přeháníky, teploty se stoupí až na 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Třebíči by měli být opatrní v ulici Heliadova. Probíhají tam stavební práce a je tam uzavírka. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, a to ani ze silnic Vysočiny, ani z dálnice D1. Pokud někam jedete, buďte opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Velká malá písmena Evergreen v Hezky česky. Tak co to máte dnes, co se týká malého velkého písmene?
2: Tak tuhle jsme s kolegou psali takovou kapitolu o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým, ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé. Kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
2: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: dny a týdny. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Socioložka Selma Mohidždarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidždarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické, vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jako v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidždarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do ty oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším ve škole, jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, které otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně takový stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to, jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a on tam mluví jako o Romech, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný, samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasovým aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty. Taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste v týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Byl to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říká, že se má dobře a že se pojedí další takový turné.
6: Já mám s ním fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
8: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
9: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaké komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce. Brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
8: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Saměkem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a Klíčky.
10: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
9: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink. Já teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj v Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme to zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
11: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
12: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
11: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
13: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
11: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
14: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
11: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
15: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
15: Alex a host.
16: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herec tý má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já si to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně, co by teenager, jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film. Prostě kdo jiný by to měl hrát, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal už předtím, spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ta se potom ani nevěděla podle mě o tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratné částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel vodníku, nic jsem za sebou neměl a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jako

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát

0: tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
1: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
0: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme
1: museli. Už máte ve filmu po celý natáčení toho filmu, jste měl paruku.
0: Ano. Každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyhlenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
1: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
0: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul, a doufám, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
1: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
0: byl?
1: Já
0: si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
1: Solitér.
0: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
1: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne. My tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili. No a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo? Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový. Takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili. No. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar a to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá a určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápeče, takže jsem musel absolvovat potápecký kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělému vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: U Hodonína teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tužky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích, spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků, se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lítu.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sušicí pás a procházejí sušicím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědo?
10: klasická Kohinorka.
7: Nashledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
7: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. 10 000. 100 000?
10: Spíš 100 000.
7: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
7: Pane jo, můžu dál?
10: Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
7: Že tady už stroje nejsou, tady už jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Hlíblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky, a to vlastně tušky Kohinor.
7: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolali antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, který vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
10: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
7: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
10: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
0: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtensteinu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herrengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná. Jakákoliv třeba tady z těch obrázkových a je učená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatilky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatilky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichty.

0: Ve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tušky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tušky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tušky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jím, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmyvatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec s vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tahle ta technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tahle to novinka už není, to už se dělá léta, jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací, jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom, že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká, to jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá po natření. Máte takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo, jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. Tušky. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tyhle tušky jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 15 stovky, a potom se vlastně časem přidaly ty 19 stovky, to jsou taky docela známý, ty černobílí.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený vlaku.

0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech, zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
1: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tu Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo

0: nakonec své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

obočí. A už se sobě ztrácím.

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude. Je to pro mě, jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. Strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Žalenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popijovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hrály se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých let.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvným komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No a tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám typ. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se upozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Dnes

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel F. sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši. Jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš. To znamená, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného. Myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ. Že seš herec, to mnohdy v

0: Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince. Role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
1: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro byla někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný.
0: Se divili, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on, mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka. To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkajíc normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš pravdě, každý jenom jsme jiný. Ano. Jo? Mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo? Ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje. Ano? A proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
1: Ano, stejné jako osudy.
0: Dejme tomu, jist, tak říkajíc, ano, normální typ dělníka, jako, ano, jak by řekl, ano, režisér, ano, ano, nebo asistent, ano, který to obsazuje.
1: Ano. No, tam je někde, rozumím, no, hrát prostě normálního člověka ničím a ozvláštěného.
0: Bez, ano, a bez a nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
1: Ještě to, že by byl, protože máš humor v sobě, to je ano, pochopitelný. Ale nemusíš může se o to starat, protože jistě ten je, ten humor. Tam.
2: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
1: Když poslouchám ty tvé písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně. Tam jsme chodili se koupat a plavat. A v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
0: ano,
1: v Radokově režii.
0: Detektiva Střelu.
1: Ano, Lupy, lupi, lupiči.

0: to jsou hoši roztomilí. Jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky pistole nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne Volovo, to je určitě moje.
1: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojala. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
2: Jo.
1: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří páděli po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
1: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy od diváků.
1: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
1: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že? Jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš, no?
1: No, ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne dopisu.
1: Všechno se telefonu vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
1: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
1: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček. A potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme. Nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono. A kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

já neusnu, já už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro Pětran, on už do hvízda, a já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě, okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, jistě,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov vtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy na otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabídí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot, i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No, vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad na tělech, do tělech rozhovoru nepatří. Já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, někteří kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách. Tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas CZ/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naši webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si také ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem, Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvyká, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny. Tak vám přejeme, ať vám všechno všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuji za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to by si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvílečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali, má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství, nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vždycky 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát v Režnovi pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale... Ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě... Musím rozdávat radost tímto způsobem, s kamarádama teda, někdy samostatně, to je jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamboríny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí takový či country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline, do Kopřivnice ze Zlína a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: At.
1: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
2: Volám z Uherského Hradiště.
1: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
2: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba.

0: krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, ne, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk, člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říkala, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
1: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
0: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17 letá, 18 letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
1: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
0: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
1: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost, někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
0: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: vlajku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, jde rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně tam z Hradiska. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly prostě, každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Za prvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka. Přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: spojí.
0: Já
1: nevěřím na
0: náhody.
1: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka. Kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: To děkujeme. To byla hezká tečka za vaším vyprávěním. Ano.
1: Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danu, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nenosili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma, je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Mm. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to
1: že...
0: To chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A...
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že takže to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko je prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila, dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hrůza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové a
1: ano,
0: víte, pozor,
1: fotěny.
0: Kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí, můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji a já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Děkujeme. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nezdárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: proti vůni
1: akátů.
0: Tím jsou barvy plakátů
1: proti sněženkám.
0: Maluj zase obrázky dlaní horkou od lásky.

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady je kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary, to je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na to se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky, ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, já když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné zrcadlo.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství a to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct, moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou, Napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a je i maminka v kroji, jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Senici a ona chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šatky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten někdy používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
0: a víte, jak se dostal do vaší rodiny?
2: No.
0: Nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené.
0: Ještě housle, no paní Lido, jste pokladnice.
2: Mám tako,
0: příběhová mám pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak a ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A teď zpívá Iveta Bartošová.

0: o tom, co brzy už musí se stát.
1: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem Noční linky Českého rozhlasu. A povídat si s námi bude paní Alenka.
2: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým nakonec sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady mi byla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na fonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já ty nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbán, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, roce 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 9 kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsíň tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo ve skvědání Karolínka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nedal na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, ta kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích a nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady to jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla pro něco bočinenu. A on se díval po jiný, by se na to a říká, je, já to od vás koupím, já do toho za to, za to. Já se tam, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím, kolik, tak ne. No,
1: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
2: To
1: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
2: Ano, no.
1: A vy teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
2: no tak, jako věděli, fotografii, kdo je kdo. Alba, to tady mám strašně spousta.
1: No a to jo, máte to popsané? Má každá
2: to mám popsané,
1: fotografie
2: ty Alba, ty fotografie, ty Alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžků nebo nějak
1: ano,
2: takový. No, ano, přesně to se odlepovalo a tak
1: no.
2: dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
1: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam

0: tvé už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité.
1: Ano.
0: Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všichni ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: až do posledních tónů. Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teď, ale byly třeba cechy kovářů nebo z

0: blatníků nebo různých takovýchto řemesel a ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil a předávali nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
1: jakémkoliv,
0: by bylo byli dobrý. Nebo
1: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
0: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti nebo tak. Řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, nebo máčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
1: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině? Nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
0: Mně je prostě už líce, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no, nejsou nebo zanikly nebo prostě no, není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi, nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
1: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
0: No,
1: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
0: Obrazy, co jako, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
1: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
0: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
1: třeba
0: to
1: nějaká
0: zdraví.
1: Fotografie starší.
0: Nebo přemýšlím.
1: No. Nic se neděje, Jani.
0: Nevím, předtím to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
1: Ano,
0: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
1: No, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
0: no,
1: té
0: já
1: práce,
0: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
1: Tak děkuju vám moc. Připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci. A dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře. Jenom už je jich méně, ale na druhou stranu víc si o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
0: chvíli vysílala. Taky nashledanou, ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
1: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeledinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končil jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922, to znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady mám zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie ty rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiči tam tkali a bylo tam to malý hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiný řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, které byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční list, fotografie, staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byl a škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i od tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemřeli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Mm-hmm. Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce. Sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že to toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří tu byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi děsem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická. Slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Kál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Šekšpra? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kus osu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocovsky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky. No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí. S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný. Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici. Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, či melou maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco vším posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je bolím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši, laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a naputování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju. Tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo
7: babička.
8: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný
2: takový. A ten Vaša být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak, ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď závistivý asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigartašce.
4: No jo, ale ještě
3: cigaretu, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se, Františku.
3: Ten jsem si
2: říkal, který uliční...
4: Ten večer.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: Ano, a svoji roli, no.
5: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v Plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
4: kdo
2: brepty, co řek. Řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, ježvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak

0: hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl Akšlus, který říkala paní Krombaurová. A zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
1: Tím to mělo končit ten fakt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný Akčlus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová to jako vymínula, že můj Akčlus, Zdeňčko, že jo?
1: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj Akčlus.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
1: To bylo vážně, jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní, jako dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. To byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
1: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, až si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
2: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával, sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

jsme staré mořské krysy, nad každým nás klička visí.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Oh, chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Jsi papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Kan nás povolá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse.
6: Ani krok dál, Silvere. A ruce nahoru.
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se. Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2.
1: Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně! Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč.
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

i svět, sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kor.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.